0: zasklem.com.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Hit Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio Zlín.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: But you're just a boy.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Karína.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Hit Radio.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace,
3: kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Já jsem nevinnej.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Paka, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
8: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
11: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.

0: nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vládní koalice požaduje, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na svou soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů chtějí vědět především to, kdo platil jeho cesty soukromými letadly. Prezident se totiž během dovolené nakrátko vrátil do Česka, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Pražský hrad tvrdí, že si Pavel všechny výdaje hradí sám ze svých peněz. Umělá inteligence by už během několika měsíců mohla samostatně napadat chytré domácí spotřebiče. Podle amerických odborníků by se škodlivé programy mohly bez pomoci člověka šířit například mezi chytrými troubami nebo televizemi. Na rozdíl od běžných virů by se navíc dokázali sami přizpůsobovat novým zařízením. Odborníci varují, že takový útok by bylo velmi obtížné zastavit, zatím ale jde pouze o předpověď možného vývoje. Fotbalisté Slávie prohráli ve druhém kole Ligy mistrů na hřišti azerbajdžánského Sabahu 0-2. Po bezbrankovém prvním poločase inkasovali Pražané dvakrát ve druhé půli. Slávia tak nenaplnila roli favorita a v soutěži utrpěla druhou porážku. Zároveň se stala vůbec prvním českým týmem, který v evropských pohárech prohrál s azerbajdžánským soupeřem. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: U vlakového nádraží v Otrokovicích vznikne 660 parkovacích míst. Většina bude pro osobní auta, dalších 19 pro dodávky. Stavba začne v říjnu a hotovo by mělo být do prosince. Půjde o první placené veřejné parkoviště v Otrokovicích. Radnice tím chce předejít tomu, aby se z ní stalo místo pro dlouhodobé odložení aut. Ceník zatím stanovený není. Teď ráno je převážně zatažino a sem tam prší, už dopoledne ale srážky ustanou a kolem poledne může být krátceji polojasno. Odpoledne večer už má ale zase převažovat oblačno nebo zatažino. Dnešní maxima 13 až 16 stupňů.
8: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol-

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ránečko, šampioni.
2: Krásnou středu.
1: A jsou středu, ahoj David, ahoj Jasmin. Jsi řekl, jaký přeživejklej dneska ráno. Mně se líbila ta tvoje zpráva, že AI bude napadat domácí spotřebiče. Mm. Zajímavý. Spojení, můžou to být i chytré trouby, to mě teda pobavilo. Chytrá trouba. To je geniální.
3: Jakože by si třeba něco dal do trouby píct a ono by ti to na schvál jako vyplo dřív, že by to nebylo udělaný, víš? No, to by byl ten útok.
1: No ale ne, že se říká lidem, že jsi trouba, že jo? Ale tak chytrá, že to je vlastně, jak bych řekl,
3: oxymoron.
1: Jasně, že jo. Tak dobré ráno vám všem. Tři trouby s váma a Ben Asibros. Hezké ránko.
0: Chytrá

0: Marcy Bros. Every single day, 6 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Přišlo nám SMS-ka od Nikoli z Plzně. Ahoj, teď jste mi úplně zpříjemnili ráno. Jako použít ve větě v rádiu slovo oxymoron, to je pro učitele češtiny splněný sen. Tak Nikol, nemáš zač, když nás, jestli nás posloucháš takhle často, jako v pondělí, tak já to často používám, že jo?
1: Takhle, my jsme to naučili Michala, tohleto slovíčko. On vždycky totiž, já jsem zdravila vždycky krásný pondělí a on to nejde dohromady tyhle dvě slova, tak říkám, to je oxymoron, viď? Takhle, a nějak tak, se to tu chytlo.
0: Ale my tady jedeme 5 věcí pořád okolo naučení, každý týden, no, vždycky, takže jako, hele, nic novýho, jo. Tak krásné ráno z Hit Rádia. Já vám musím něco říct, čověče, mě se na dnešek strašně spalo. Mě ukázalo, jak si teďka sleduju spánek přes hodinky, tak že jsem se 11krát probudil, jo, a vždycky, když jsem se probudil, tak jsem se cítil nějak takhle. Já vůbec nevím, co se to dneska v noci dělo. Můj spánek na 67% ze 100. Jak se spalo vám, co?
1: Na procenta radši nekoukám, já se vlastně cítím strašně dobře, i když jsem spala strašně málo a taky jsem se teda hodně, hodně moc budila, takže nevím, co lítá vzduchem.
2: Já to naštěstí taky netrekuju, takže já vlastně nevím, kolik je moje body battery.
0: Já to nemusela ani trekovat, já jsem prostě věděl, že jsem vzhůru a třeba jsem byl po každý 10 jako minut dělej, jo, a nemohl jsem usnout, ale vlastně i moje včera večer jsme nemohli vůbec jako zabrat, jo, nevím, co se dělo.
2: Úplně k ne,
1: ten už byl, no.
0: No, takže nevím, na co to hodit. Nevím, došly náboje. Kdyby byl úplně, tak řeknu, hele, úplně, jasně, že jo, jasně.
1: Tak jak se spalo vám? Čeká nás za malou chvilku minuta šampionů, klasicky po vás budeme chtít 3 věci. Jak se jmenujete, odkud jste a tentokrát teda ještě, jak jste se vyspali, jestli byste klidnou noc měli?
0: Klidně napište 0 až 100%. Ať je to jednoduchý. Alex Warren, Fever Dream. Další muzika pro vás na Hit Rádiu v 6.08. Hezké ránko.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu. Alex Warren, Fever Dream, 6 hodin, 11 minut. Vy jste úžasný, my jsme vám řekli, ať tam napíšete, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo. Neřekli jsme telefonní číslo, já jsem to neřekl, moje chyba, ale těch zpráv od vás přišlo i tak spoustu, tak minuta šampionů startuje teď.
1: Evča, Frýdek, Místek, spánek klidný, 85%.
0: Honza Broumov, jeho pes vůbec nespal, takže Honza byl taky vzhůru.
1: Martina Plzeň, dneska krásných 9 hodin spánku.
0: Míša Olomouc, já se dneska probudila tak odpočatá, že jsem si myslela, že je sobota.
1: Lucie Jičín, spalo se špatně, 20krát vzhůru, noční můry, celou noc to samé.
0: A Adela Kravaře, spala jak Fenka Jack Russell dovolila.
1: Martin, Nové Město nad Metují, taky je přijetej, spánek tak 55% na sešit, spalek penka.
0: Žaneta Trutnov, dobré ráno, spánek asi ok, ale vstávat se mi moc nechtělo, těžký ráno.
1: Lidská hranice po lahvince burčáku, byla noc neuvěřitelně úžasně odpočinková, krásnou středu.
0: To je možná ten recept, člověče, já jsem potkal burčáček, jak jsem řešil toho zámečníka, tak u jednoho nákupáku, takže už je teda sezona.
2: No, sezona je v plném proudu, od 1. srpna do 30. listopadu se v Česku může prodávat burčák.
0: Mm-hmm. Ale kde se hned kvalitní burčák? Myslíš, že takhle u těch stánků, anebo...
2: Tak to už je pak samozřejmě na každém.
0: Můžete nám napsat, to číslo je 777-937-777, ale to vy víte. Pojďme na hity. Bruno Mars, Grenade, pro všechny, komu se hůř spalo, ale i vám, kdo jste vyspinkaný do růžova. Tak hezké ráno z Hitrádia.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio chvíli po 6:45. Dobré ráno. Jedna krabice vládne všem. Jedna jim všem káže a i vy 100% máte takovou krabici doma. Krabici plnou kabelů,
1: no jo,
0: navíječek, adaptérů, u kterých už nikdo nemá nejmenší tušení, k čemu vlastně patří, jo? Víme, jak ta krabice vypadá, taky víme, kde ji přesně máme a taky víme, jaký kabely tam jsou, a i když třeba v dnešní době nemůžeme najít moderní C-čkovou nabíječku, tak stejně tam jdeme se podívat vždycky. Mařenko, prosím, tam ta krabice, tam nahoře, jo? V tom předním fochu, dej si tam, není tak, no není, že jo?
1: My těch krabic máme doma takových víc a já na tyhle věci moc nejsem, takže Kuba to polepil a napsal tam prostě Vánoce, izolepy,
0: a tam kabely, jsou kabely,
1: všechno, ne, všude jsou kabely, jenom jedna
2: vánoční
1: se,
2: kabely.
1: Přesně, jedna se jmenuje kabely, ale jako kabely máme prostě všude, no.
0: Tu kabel,
1: přesně.
2: Přitom se říká, že budoucnost bude bezdrátová, že jo?
0: No jasně, tak
1: já nevím, proč to schováváme.
0: No takhle, mimochodem, proč se o tom bavíme, že dneska 14. října se slaví Mezinárodní den elektroodpadu, 9. ročník, a to téma je Fast Tech, levná drobná elektronika, takže právě tady ty kabely a nabíječky a tak dále, tak není čas vyhodit nějaký ty kabely?
2: Mm-mm.
0: Není, to se hodí, ne?
2: Třeba se budou
0: hodit. No, jasně, no. Kabel od monitoru z roku 1987, to se bude hodit. Tak takhle, jestli porostou ty ceny paliv, tak se na to pak můžeme oběsit. Avril na Hit Radio, za malou chvíli taky doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete tuzemák půl litr Fruko Schulz za skvělých 109,90. Mléko polotušné Madeta Jihočeské s apkou za pouhých 9,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: šíříme.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
8: váš názor.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
14: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Unihoby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihoby.cz a dozvíš se víc.
21: Unihoby.
20: Rozumíme českým kutilům.
22: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
23: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
24: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na D1 na 330. a půltém kilometru směrem od Olomouce na Ostravu bude v pravém pruhu probíhat údržba a oprava vozovky. No a na Opavsku na výjezdu ze Štábovic směrem na Uhlířov bude probíhat údržba vozovky.
25: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: takhle vám hraje středeční Hit Radio.
1: Co to bylo?
2: To mělo být úterý, ale je středa, mě David.
0: Dobré ránko, David má ranní update.
3: Ranní update.
4: Papež Lev XIV. Podstoupil operaci kvůli zhoubnému nádoru plic. Lékaři mu v římské nemocnici odebrali dolní část pravé plíce. Podle Vatikánu zákrok dopadl dobře a hlava katolické církve by se měla zotavovat přibližně týden. Nová mluvčí Donalda Trumpa čelí ostré kritice po své první tiskové konferenci. Během vystoupení se opakovaně zadrhávala, četla z poznámek a omylem označila svého manžela za prezidenta. Konferenci navíc ukončila už po 15 minutách. Společnost OpenAI objevila v jedné ze svých kanceláří pokročilé odposlouchávací zařízení. Podle firmy ho tam pravděpodobně nainstaloval jeden ze zaměstnanců, kterého následně propustila. Případ převzala americká FBI a podezřelého může zatknout. Tak a teď si představte, že by vás, tak jak nás posloucháte v kanceláři, celou dobu někdo odposlouchával. A nebo třeba nás tady v kanceláři, ve studiu.
2: Tak už tady asi nejsme, čověče, si říkám. Ale tady, my tady máme mikrofony samozřejmě, asi to vám došlo, že jo?
5: No a tak ty vypneš?
2: No i když je vypnutý, tak já tady vidím na displeji, že se tam jako něco hýbe, že tam je signál, jo? Takže dost pravděpodobně se to někam možná ukládá. Ale říkám si, že spíš ne, protože kdyby jo, tak už tady
5: nejsme. Tak mi jdem, ne, rovnou.
2: Ale možná by to dalo na snídaní šampionu premium podcast, že by z toho mohl zniknout. To jsou pro práce tady, co?
5: Paráda.
1: Skvělý šéfové.
5: To vstávání je bombastické.
2: No, vlastně, ne, je to skvělý. No. To je skvělý. Hele, a co ten řítil vlastně? Co? Hele, že bychom... A co, jak počkej?
1: To ti říkal. To není možný.

0: Dobré ránko z Itrádia, 6.40, Eva Farna a Miraj.
1: Jestli spíte v posteli s partnerem a taky se psem, tak mám pro vás zajímavou zprávu, protože je dost možný, že ten ohleduplnější z těch dvou má právě ty čtyři nohy, jo? Protože my si pořád stěžujeme, že ten pes se tam roztahuje, že nám tam chrápe, že nás budí. Teďka v minutě šampionu to dneska taky někdo psal 6.10, že se nevyspal kvůli psovi, ale údajně je to přesně naopak, že ten pes se přizpůsobí našemu pohybu mnohem víc než jiný člověk a nebudí nás. A naopak my budíme toho psa mnohem víc, my lidi.
0: Mm-hmm. Tak já bych chtěl nejdřív říct, že já teda spím s partnerkou, pes spí jako u nás, to je první věc. Ale druhá věc, mě to připomnělo, my jsme měli psa čověča a on miloval si lehnout na peřinu a vždycky si lehnul jakoby mezi rozkročený nohy. Mm-hmm. A já ho měl tak rád, že jsem si ho nedovolil z té deky sundat, ani se otočit. Jo? Takže já jsem se pak budu udělat rozlámaný a pejšek si tam spinkal. Jo.
1: A teď ono je to roztomilý. Říkám, jako opravdu, možná jste ten problém vy nebo váš partner. Pes je podle nových průzkumů úplně v pohodě a ten se vám ještě případně jako sklidí z cesty.
0: Takže vlastně pes nespí nám v posteli, on nás nechává spát ve svojí.
1: Přesně
0: je to
1: tak.
0: A my se tam ještě neumíme chovat. To je teda. Pojď vidím toho psa, ne? Jak si říká, tak já tady 20 hodin prostě odpočívám, pak přijde ten dvounohý blbec, zabereme místo a ještě chrápe, jo.
1: No přesně.
0: A stejně milujem. Lady Gaga, The Dead Dance na Hitrádiu, za malou chvíli taky Hubes Tank a přidáme i dopravu. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
11: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás Živý Zlín.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
15: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty. V Havířově v hlavní třídě probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a v Prostějově v ulici Brněnská došlo na místní komunikaci k částečné uzavírce. Z důvodu prací na silnici je tam uzavřena zpevněná krajnice.
17: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
18: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, fantastičtí Hoobastank, The Reason 654. Ač hokeji my s Jasmin nerozumíme, troufnu si říct, tak NHL přišla s geniálním plánem, jak dostat k hokeji víc žen. Pozor, řekli si, co kdybychom začali prodávat romantiku?
1: Ale to mě zajímá, já se teda jako koukám na hokej, jo, ale nejsem odborník, takže povídej.
0: No, vznikly krátký audio příběhy se skutečnými hokejisty, Connor McDavid, Trevor Zegras, prostě místo jako těch sportovních výkonů romantika, jo? A měly to být audio podcasty, půlminutový až minutový nahrávky, které byly dokonce na Spotify, vydrželo to tam asi 6 dní, než teda přišli na to, že to je trochu bizár. Fanouškům se to nelíbilo, samozřejmě chlapům se to nelíbilo, tak to celý stáhli.
1: Ale snaha byla teda.
0: No, snaha byla, jo.
1: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
0: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Connora McDavida, jo. Ahoj. Tady Connor McDavid.
1: Tak to by mě přimělo, no.
0: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím pouk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
1: Jo, chci odejít hned.
0: Chci umřít. Ale já už taky.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
4: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ode dneška mohou lidé podávat stížnosti na výsledky komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly bez zásadních problémů. V některých městech se ale už objevily pochybnosti. Stížnosti se chystají například v Karviné nebo na Kladně, kde některá uskupení zpochybňují výsledky hlasování. Porucha vládního letadla zkomplikovala českou podnikatelskou misi v Asii. Airbus s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a zhruba 30 členů delegací nemohl pokračovat z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu. Účastníci proto museli narychlo zajistit letenky na běžný komerční let. Podle ministerstva dopravy se ale podaří dodržet program a dnešní obchodní jednání proběhnou podle plánu. Britské tajné služby čelí větším bezpečnostním hrozbám než za studené války. Podle šéfa tamní kontrarozvědky je počet hrozeb ze strany nepřátelských států za posledních 10 let čtyřnásobný. Za největšího agresora označil Rusko, varoval ale také před Íránem a Čínou. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Kroměříž z jednosměrní Smetanovu ulici a navazující ulici Usípek. Průjezd bude možný jenom ve směru od ulice Generála Svobody. Změna začne platit už tuto sobotu. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost provozu v okolí základní školy Usípek a celkově sklidnit dopravu v lokalitě. Řada řidičů tudy totiž jezdí, aby se v ranní a odpolední špičce vyhnuli kolonám v Kojetínské ulici a intenzita dopravy už začínala být nebezpečná. Dneska to bude proměnlivé. Teď ráno ještě na řadě míst déšť, už popolední by ale mělo být krátce polojasno. Odpoledne už ale zase bude mraků víc. Maxima 13 až 16.
8: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Dobré ránko.
11: Krásné středeční ráno.
12: Snídaní šampionů.
10: Davide, ty se z minulý hodiny bavil, že odvolali tiskovou mluvčí Trumpa, že se nějak přeřekla nebo něco. Hele, já si k tomu nechci vracet, ale máš, hele, 3 ze 3, máš hetrik.
6: Ministerstvo vnitra, no. Co? Když je člověk uvolněný, tak to řekne v klidu.
10: Co je těžký na slovo ministerstvo vnitra? Řekni to, Jasmin.
11: Ministerstvo vnitra.
10: Davide,
6: dej, bez pomalým dej, si
10: to, dej si to tučně do příští zprávy. Krásné ráno z Hit Rádia. 7:03, Jennifer Lopez a Pitbull. Tak pojďme na to.
13: Hit Rádio Zlín.
14: Say low.

0: Jennifer Lopez, Pitbull a středeční hit rádio 6 minutek po 7. Hezké ránko.
1: My jako Češi jsme objevili nový luxus. Není to nějaký drahý auto, dovča na Maledivách nebo třeba kabelka nová, ale je to pár hodin bez telefonu. Opravdu teďka čím dál tím víc lidí dobrovolně podniká a vyráží na túry do kaváre nebo na společné akce, kde oni odevzdají svůj telefon a ten zájem o takovouhle akci je naprosto enormní, obrovský. Někam se hlásí až stovka lidí a všichni chtějí jediný být bez toho mobilu.
0: A přitom nemusíš ani jít na takovou akci, ale normálně si ten telefon můžeš nechat třeba doma. Já jsem shodou okolností se o víkendu byl v garáži čistit auto a než jsem odcházel z bytu, tak jsem měl na telefonu asi 2%, tak si říkám, a já ho nechám tady. No a tak se to trošku zdrželo, samozřejmě chlapi, asi víte, o čem mluvím, řeknete vaší, že tam budete prostě půl hoďky a vrátíte se za 3,5 hodiny. A já byl bez toho telefonu a mě ti bylo tak dobře, čověče. A akorát pak jsem se bál ho teda strčit na tu nabíječku, protože samozřejmě, co se stane, teďka notifikace. Tak jsem ho zas vypnul a bylo vyřešeno.
1: Já třeba nosím ten telefon sebou pořád, ale co dělám často, takže si odinstalovávám sociální sítě, ale aha, opravdu v prvních pár minut po té odinstalaci, tak stejně má člověk tendenci šáhnout si do kapsy pro ten mobil, podívat se, kdo ti napsal, co je novýho.
0: No počkej, nejenom do kapsy, ale já jsem takhle dal pryč Instagram z hlavní obrazovky a místo toho tam skočilo, jak se to celý posunulo, tak tam skočilo počasí. A člověk, jak je prostě zblblej a naučený.
2: Takže ty víš tak, přesně, jak bude příští týden počasí.
0: Já prostě vím, ale jaká je vlhkost, ale rosný bod prostě, všechno jo. No.
2: Ale dobrý, takhle se třeba naschvál oblbovat a dávat si na nějaký vzdělávací aplikace, víš?
0: Jak jsem říkal, neříkám se tomu svalová paměť náhodou.
1: Já si myslím, že my prostě potřebujeme něco takhle už sledovat, že jsme navyklí, protože přítel ten taky, když si prej odinstaluje Instagram, tak on pak chodí do galerie a prostě kouká na fotky, co zažil a tak, protože prostě chce na něco koukat.
0: Ale je pravda, když to odinstaluješ úplně, já třeba nemám Facebook, jako mám ho, ale nemám tam žádný příspěvky, mám ho odinstalovaný z telefonu, nepoužívám, vůbec nevím, co se tam děje, absolutně nevím, jak to funguje a člověk ušetří spoustu času, no. To samý s Instagramem, ten teda jako mám tak nějak, ale taky mám ho schovaný úplně pryč, takže já vždycky musím tady odemknout telefon, stáhnout lištu a napsat to ručně Instagram, abych se tam dostal.
2: Ale tu cestu si stejně vždycky najdeš.
0: Tu cestu jsem si, bohužel ta cesta se našla sama.
1: Tak co vy, jak dlouho byste dobrovolně vydrželi bez telefonu a děláte si občas nějaký digitální detoxy, dejte nám to vědět.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777937777, budeme moc rádi, nebo nám to sem hoďte SMS-kou. Jsme moc zvědaví. Sebastián, záchranný bod. Další muzika pro vás, 8 minut po 7. Hezké ráno.

0: lezou hity na Hit Radio Linkin Park ve 7:45. Češi objevili novou zálibu, mobilní detox. Lidi chodí na společné tury, setkávají se v kavárnách a to absolutně bez telefonu. O tom jsme se tady bavili a ptali jsme se, jestli byste dobrovolně se vzdali telefonu, případně jak dlouho byste bez něj vydrželi.
1: Lenka píše, já mám digitální detox každý den, když mi dojde baterka a nemám nabíječku, tak to je fakt.
0: Mně vlastně přijde, že z toho stresu, že dřív to bylo, že když se ti vybíjel telefon, takže to byl stres, že ho máš jako vybitej, že se ti nikdo nedovolá, ale že dneska vlastně je to tak, že se na to spíš možná trochu těší. A říkáš si, no to je škoda, že to je zrovna, mi nemůžu zavolat teďka, no. Taky další zpráva, dobré ráno šampioni, já mám detox každý víkend, ale celá rodina i s dětskama máme detox na Vánoce. 24. prosince v 8 ráno všichni.

0: Všichni odevzdají telefony a jedeme různé hry, vaří se společně. První rok prý byl voprus, ale teď už se děcka 12 a 17 let těší a to je dobrý nápad.
1: Tak vidí takový digitální zlatý prasátko vlastně.
2: A to se mi taky líbí, ale píše ještě Tonda třeba, ahoj, ve sociálních sítích jsem už 2 roky, nemám Instagram, Facebook, no prostě nic, vše jsem zrušil a pak jsem teprve zjistil, kolik volného času můžu mít, než jsem vše zrušil, tak jsem zjistil, kolik času jsem na sítích trávil, byla to hrůza a nyní jsem moc rád, že to nemám a jsem rád, že volný čas můžu trávit jinak, než jenom na telefonu.
0: Mm-hmm. A taky píše třeba Jana, ahoj šampioni, s partnerem jsme zavedli detox každý večer, v 6 odkládáme telefony, dáme kafe, zahrajeme si karty a večer jdeme do ložnice bez telefonu, ráno nás budí klasický drčící budík, hezké ráno.
2: Tak tohle bych si strašně přála zavést u nás doma, jenže tam mi to neprojde tím, že já vstávám teda ve 4 a přítel v 10.
0: No já si říkám, ale píše, že v 6 odkládá telefon a dají si kafe. Já si rád v 6 hodin kafe, tak teda nepotřebuješ. Přesně. Takže u Jany se nespí. Tak díky za vaše zprávy, za vaše příspěvky. Máme pro vás další hity, Kate Ryan, The Zonjonté, minutu po 7:45. Hezké ráno.

0: Kate Ryan, DeZonJonte, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno, Zit Rádio.
1: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
2: Jednou. Já to připomenu, jo.
1: Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
2: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
2: Ne.
3: No tak pojďme.
2: Ne, co to je? Co to je?
3: Tak to by bylo po mně.
2: Po mně taky. Nikdo nevěděl, jestli je nebo není jedovatý, ale jedna ze zaměstnankyň. Hele, já si říkám, že tady prostě v baráku na kamaráda nenarazíš, no?
3: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň.
2: Jo,
3: tak.
2: Zaměstnankyň.
3: Nitva, zaměstnankyň.
1: Dobře, si.
3: Dobrý, polepšil ses.
2: Nepočkej, schválně, ukaž se, Davide.
1: Já řeknu ministerstvo vnitra.
2: No ty jsi zlovně napěch sám, tyjo, ty jsi řekl ministerstvo vnitra trvalo, že jo? Ach jo.
3: No jsem ráda, že na mě nic nemáte. Je to dobrý.
2: To si jenom myslím. Dalším vstupu. Nicméně za zhruba 10-15 minut je tady soutěž Rychlá pětka. Budete soutěžit o 5000 korun na nákup produktů v čokoládově Janek?
3: Já Janek.
1: Čokoládově.
3: Tak pište, chci soutěžit číslo.
2: No ještě ne, to ještě není, je
3: jo,
2: za chviličku.
3: Vidíte,
2: za chviličku,
3: no, ježiš,
2: Taylor Swift a taky aktuální doprava, nechte to.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
9: Šéfe, došel matroš.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
13: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Unihobby slaví narozky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj.
8: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
17: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
19: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
20: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
19: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
20: Když mobily, tak Mironet.
19: Klikni dvakrát.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Novou Jičínsku v Kopřivnici, ve Štramberské ulici bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu, no a na Opavsku ve Štěbořicích na silnici třetí třídy probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu.
22: Den otevřených dveří ve sklárně Květná, sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
23: Hit Radio Zlín.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio, tohle je Taylor Swift, je 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Apple představil novou řadu zařízení pro chytrou domácnost. Patří mezi ně bezpečnostní kamery, chytré zámky, videozvonky nebo termostaty. Všechno půjde ovládat přes iPhone. Novinky se začnou prodávat v prosinci. Dostupnost v Česku ale zatím potvrzená není. Evropa ovládla letošní žebříček 50 nejlepších barů světa. Dostalo se do něj hned 18 evropských podniků, žádný ale není z Česka. Nejbližší oceněný bar najdeme v Bratislavě. Absolutním vítězem se stal už podruhé za sebou bar Leon v Hongkongu. Matka z Katovska místo do školy odvezla svou 14-letou dceru na 9 měsíců k moři do Egypta. Dívka kvůli tomu zameškala téměř 900 vyučovacích hodin. Žena tvrdila, že se z dovolené nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním problémům.
0: Tak to asi neprošla omluvenka na rodinný důvody, co? Bylo na všechno, univerzál na všechno, znáte?
3: No rozhodně, to
2: taky jsme si to psávali, no.
0: Jo, ty jsi to psal sám?
2: Ne, to naši mi psali. No.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
3: Navíc víme na konci října, že je Halloween samozřejmě, tak najdete tam i různý čokoládový dýně, taky strašidelný lízátka, různý dýňový pralinky. Tak pokud máte zájem,
0: pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Jaký si to uděláš?
1: Jaký si to uděláš?
0: Tak takový Tomáš Činasky. První signální 7.35, tohle je Hit Radio a tohle je Rychlá pětka.
2: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte poukazy v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek.
3: Najdete tam poctivou českou čokoládu, taky už nabídku halloweenskou, takže se tam můžete mrknout a dokonce i čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
0: A s námi v éteru je Šárka. Šáry, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
0: Ahoj. Zdravíme do Loun, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, že jsi od Janka ochutnala dubajskou čokoládu. Jaký to bylo?
4: No, luxusní. Dostali jsme jako dárek, jako paní učitelky ve školce, každá svojí, a opravdu to byla úplně, ježiš, bomba.
0: Já jsem spíš chtěla, bys jako řekla do eteru, co jsi napsala do té SMSky.
4: Jo, že to bylo nebe v hubě.
0: No jasně, no jasně.
4: Ochutnala tak... mi jediná z rodiny, na nikoho jiného nezbylo.
0: Chápu, mám to stejně, jakmile otevřeš nějaký takovýhle balení, nějaký dobroty, tak to zmizí hned. Tak Šáry, 5 otázek a voucher v hodnotě 5000 korun může být tvůj, jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jaká sladkost se vyrábí z praženého cukru a má hnědou barvu?
4: Karamel.
3: Ano. Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, které zvíře bývá spojováno s čarodějnicemi?
4: Netopír, říkají děti.
0: Taky třeba.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jaký nápoj se připravuje z horkého vína a koření?
0: Ano.
5: Tam radilo dítě.
0: Kdo tam je s tebou?
4: My máme plný auto dětí.
0: Nekece. Ahoj děti, jak se jmenujete?
6: Aja a Kája.
5: Ahoj, Aja a Kája.
0: Ahoj, dobré ráno.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci se slaví Halloween?
4: Už 31. říjen je to Halloween, ne?
0: Takže v říjnu. A poslední pětka, pátá otázka.
3: Jaké roční období následuje po podzimu?
4: Zima.
3: No jo.
0: Je to tak. Je to tak? Tak Ajo a Kájo, mamka Šárka vyhrála voucher hodnotě 5000 korun do čokoládovny. Janek, ukažte, jako máte radost.
4: Jo!
0: To je ono. To je ono. Tak...
3: Moc gratulujeme.
4: Děkujeme moc krát. Není zač.
0: Lidi, mějte se krásně, hezkou středu, zvládněte to ve škole, ve školce, kam frčíte a zase někdy se ozvěte. Ahoj.
4: No.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
7: Nesání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Hit Rádio Zlín.

0: 7.41, Where is my husband? Tohle je středeční Hit Radio, dobré ránko.
1: Já chápu, že každý máme někdy v práci ten den, kdy se nám nechce vůbec nic, nechce se nám zvedat telefony, řešit nějaký lidi a podobně, jenže když pracujete na tísňový lince, tak je to docela problém, jo. V Texasu tam je jedna operátorka tísňový linky, která lidem prostě pokládala telefony, takže oni ji zavolali s nějakým problémem a ona... Nazdar.
0: To připomíná, prostě postavili si hospodu a chodili mu tam lidi, no. Ale kde jinde jako pracovat, když nemáš ráda lidi a telefonování, než na tísňový lince, jo. Pojď vidím, jak třeba David mě volá, nebo já třeba zrovna nemám ten den. A David, řekni, že chceš se pomoct, poradit s něčím.
2: Potřebuji pomoct, poradit s něčím.
1: No tak i ten přijímací pohovor třeba, že jo, potom na tuhle tu pozici. Musíš umět zvládat nějaký krizový situace a stresový. Ta paní by řekla, že je prostě neřeší, to je v pohodě, ta to zavěsí.
0: No, něco mi říká, že v tom životopise na tom pohovoru trochu lhala, teda, jo, jen tak jako. Dokonalý. Tady ticho nebude, my nic nezavěšujeme. Kaskáda, Every Time We Touch, za malou chvíli taky Måneskin a taky doprava, ať víte, jak to jezdí, tak dobré ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
4: 90. zase svoje hity.
5: A my z toho uděláme.

0: pátek odpoledne.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
4: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
3: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
4: Nebo darujte radost. Darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
9: Ne. Ne.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
12: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
14: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroen.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na trase z Uherského Brodu na Dolní Němčí u Něvnice. Vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut, projíždí se jedním pruhem. No a na Karvinsku v Havířově v ulici Železničářů na kruhovém objezdu stojí poruchané vozidlo. Dbejte zvýšené opatrnosti.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou italští Måneskin, Hit Radio v 7.54. Dobré ráno.
1: Pokud jste si mysleli, že vás na internetech už nic nepřekvapí, tak jste vedle jak ta jedle a neviděli jste nejnovější módní výstřelek. Jedna návrhářka se totiž stala virální díky spodnímu prádlu, kde jsou, prosím vás, vycpaný krysy. Takže dámy, představte si normální tangáče, nějaký kalhotky a ve spod je normálně krysa. Tam fousky koukají.
0: A ne, jak před celou republikou říct, že už ve středu přišla okurka. Strašný. Nic lepšího na internetu nebylo.
1: Ne, opravdu ne, jakože, ale je to bizár, no já se spíš divím, že to jako projde, víš, v dnešní době, kdy je všechno takový hodně, jako hodně hygiena, hodně všechno, chápeme se, tak najednou máš krysu na spodňárech.
0: A tak asi to nějak vypreparovaný, nebo?
1: No tak jako, asi, nějak, že jo. Asi jo, ale stejně.
0: A já nevím, jako kdo se to koupí.
1: Ale pak jako, gurmán.
0: Jasně, no tak zase jako takhle, když se to ta holka jako obleče na sebe a třeba je před nějakou akcí, tak ten chlap prostě, víš, se to jako rozbalí a co to, a tak no. To je strašný.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku ode dneška znovu zdražují. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 21 haléřů za litr. Nafta potom může stát maximálně 48 korun a 61 haléřů. Cenové stropy rostou nepřetržitě od pátku, vládní regulace má zatím platit do konce října. Banky v září poskytly hypotéky za zhruba 35 miliard korun. Oproti srpnu je to nárůst o 3%. Zájem o hypotéky tak zůstává silný. Průměrné úrokové sazby se pohybují kolem 5%, ceny nemovitostí přitom dál rostou a pořízení vlastního bydlení je stále nákladnější. Ve Francii pokračují studentské protesty, mladí lidé kritizují nedostatek učitelů, přeplněné třídy a špatný stav škol. Demonstrace už několik týdnů provázejí také střety s policií. Další protestní akce se očekává i v Paříži. Vláda slíbila nápravu, studenti ale plánují v demonstracích pokračovat. A teď už se pojďme podívat do regionu.
10: U vlakového nádraží v Otrokovicích vznikne 660 parkovacích míst. Většina bude pro osobní auta, dalších 19 pro dodávky. Stavba začne v říjnu a hotovo by mělo být do prosince. Půjde o první placené veřejné parkoviště v Otrokovicích. Radnice tím chce předejít tomu, aby se z něj stalo místo pro dlouhodobé odložení aut. Ceník zatím stanovený není. Teď ráno je převážně zataženo a sem tam prší, už dopoledne ale srážky ustanou a kolem poledne může být krátce i polojasno. Odpoledne večer už má ale zase převažovat oblačno nebo zataženo. Dnešní maxima 13 až 16 stupňů.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol.

0: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Krásnou středu.
2: Snídaně šampionů. Máme tady i Davida. Davide, dobré ránko.
4: Dobré ráno všem.
2: Dobré ráno. Startuje třetí hodina středeční snídaně. Kelly Clarkson, tím pokračujeme.

0: Tohle je středeční hit rádio Kelly Clarkson, 6 minut po 8. Dobré ráno. Chladno venku po ránu, co? Už ani přes den to není úplně vončo, když teda nesvítí slunce a spousta lidí bere roha a chystají podzimní dovolenou. A co tak vidím kolem sebe, tak hodně lidí cestují do Řecka, čověče. Byli jste někde v Řecku?
1: No jasně.
2: Já ještě ne. Já a mluvím ne. O tom každý rok, že se tam chci podívat a vždycky nakonec vyhraje nějaká jiná destinace a nevím proč.
0: No a plánujete vůbec nějakou dovču teda, něco na podzim? Tak David.
2: David si to vybral už
0: měsíc. David, ty se zvrátil teďka po měsíci, že jo, si cestoval, takže ty máš teďka dovolenku.
1: Já mám teďka útrum takzvaně.
0: A co ty, Jasmin?
2: No tak já mám volničko tak na dva dny, takže teďka jako na Řecko to asi nevystačí úplně.
0: No, já bych dal to Řecko, teda, kde jsem ještě nikdy nebyl, ale nevím, jak to vyjde časově. Nicméně, pokud se mi to nesplní, já tady mám shodou okolností a všech náhod na stole Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny. Takže vlastně já, když ho odevřu, tak já jsem teďka vlastně instantně v Řecku.
2: Ale je fakt, že... Hele, ale nedělej nám chutě tady, nemlaskej. Je fakt, že jako jídlo tam mají extrémně dobrý, že jo? Různý caciky a ty řecký saláty, no, jogurty.
0: No jasně, no jogurty, že jo, od Olmy, Olma Greek třeba. Tak co vy a podzimní dovolená? Vy, kdo nás posloucháte, chystáte něco? Nějaký Řecko nebo nějakou větší exotiku, třeba jako tady byl David, že jo, na Havaji v Japonsku.
2: Já většinou mizela pryč v lednu, že jsem chtěla uniknout tady od té zimy, ale vlastně na podzimě to přijde lepší, že si tak jako prodloužíš ještě to léto. Takže teďka vlastně ideální chvíle mi to přijde.
0: Tak nám dejte vědět, kdo se chystáte kamkoliv, je třeba právě do Řecka. Napište nám to na 777-937-777 nebo nám můžete nahrát hlasovku přes WhatsApp na stejný číslo. Pojďme na další hity. Miles Smith, Stargazing a já se jdu vychutnat teda ten Olma řecký Greek jogurt. Dobré ráno.

0: 9. Divoký byl, plakala. Tohle Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů, hezké ráno. Před malou chvílí jsme se bavili o tom, že je čas podzimních dovolených, že pár lidí okolo mě vyráží třeba do Řecka a ptali jsme se vás, jestli třeba nějakou takovou podzimní dovčou chystáte, píše třeba Marie, Řecko je úžasné, už jsme byli na 6 ostrovech, jsem tam vždy šťastná.
1: Mm-hmm. Další zpráva zní třeba, ahoj, zítra letím na Maledivy, závidíme, a zatím se jako vždy před cestou netěším, ale pak si to užiju, netěší. Tyjo, tak já bych se těšila naopak třeba měsíc předem, tak to mám já vždycky.
0: Přesně, ale tak třeba tady teda není podepsaný odesílatel, ale třeba má strach z letání.
1: Třeba, no. To je možný.
0: Ale podle mě, i kdybych měl strach z letání a viděl bych, že letím na Maledivy nebo do nějaký takový exotiky, tak si bych ten strach na chvilku jako odhodil. Taky píše David. Ahoj Michale, my se vrátili z Kréty před 2 týdny. Celou dobu tam silně foukalo, nedalo se koupat, do toho záplavy, varování před silným větrem a při zpáteční cestě mělo letadlo 11 hodin zpoždění. Dovolená, na kterou dlouho nezapomenu. PS, ale jídlo tam měli dobré. No a David nám poslal 2 videa, jo. Samozřejmě jsme v rádiu, takže my tady jedeme jenom zvuk. Ale můžete si domyslet, když to pustím, jak to tam znělo, jo. Hele. Totální fujavice, totální fujavice. A na tom videu je vidět teda, když bych vám to měl nějak popsat, zataženo, všude kaluže, mokro, to není Kréta, kterou jako chceme.
1: A pořád seš aspoň někde pryč, viď, a můžeš vypnout. No tak děkujeme za zprávy.
0: No a vy, kdo teda chystáte nějakou podzimní dovču, máte tu možnost, tak my vám tak trošku závidíme. Pojďme na další hity, Rehab in my head, tohle je středeční Hit Radio, minutu před 9:15.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Je, tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. xxl.kuchyně.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
15: Zlato, co máš dneska v plánu?
16: No přece všechno.
17: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na D1 mezi 258 až 253 kilometrem. Ve směru na Vyškov bude v levém jízdním pruhu probíhat údržba zeleně. No a na D48 na 57,5 kilometru směrem od Českého Těšína na Frýdek stojí porouchané nákladní auto.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: Bude půl deváté, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi a David má ranní update.
1: Co je? Zase přeřek.
2: Takže bohatí mladí lidé z generace Z utrácejí za umění více než kterákoliv jiná generace. Podle mezinárodního průzkumu dali dvacátníci loni za obrazy, sochy a další umělecká díla miliony korun. Americká technologická společnost Anthropic zakazuje uživatelům urážet její umělou inteligenci. Podle nových pravidel mohou lidé za opakované urážky nebo úmyslně kruté chování vůči chatbotům přijít o přístup ke službě. Firma totiž připouští, že by umělá inteligence jednou mohla mít vlastní vědomí. Děti často ignorují nepořádek, protože si ho jednoduše nevšímají. Podle odborníků se totiž schopnost rozpoznat, co je potřeba uklidit, musí postupně naučit. Pomoci může jednoduchá metoda, při které děti dostanou 15 až 20 minut na to, aby sami našli a uklidili věci, které nejsou na vlastním místě.
3: Četla jsem ten článek taky, no, že opravdu jsou třeba i nějaký nepořádek na podlaze a máte tam ty děti vzít a ukázat, co tam tak jako asi nepatří a takhle je na tom postupně učit, že jinak to nevidí.
2: Že byste si třeba, Michale, zahráli dneska doma takovou hru?
0: Já bych chtěl říct, že já takovou schopnost prostě mám, no, nevidět jako nepořádek, no. Ty to nemáš, Davide?
1: Já ne.
0: Tak to teda pěkně kecáš. Jestli ti něco nevěřím, tak to je tohle.
2: Že byste si to prosvědčili, víš, s partnerkou, že by říkala třeba
0: Michale. Můžeš stavit ty a vyšurovat nám doma. No, čekáme tě. Hele, 9.30, nástup.

0: Let's Soul Train Drive-By. 6 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je snídaně šampionů. Dovedete si představit, že byste ve 100 letech chodili dvakrát denně cvičit?
1: To podle mě nedáváme ani teďka, ne?
0: No nedáváme, no. Někdo to dává, ale dalo by se říct s prstem v nose. Detaily k tomu přidáme za chvíli. Nejdřív muzika, bude pan Sheeran, taky Eva Farná. Neříkej, co má se stát tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Hit Radio. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovne vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
7: Zbláznili jste se?
8: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od 2 kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
19: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům. na Hit Radio.

0: Dobré ráno, máme tady obří frajerku. Paní Marta Zajícová ze Zlína. Její 100 let a pořád pravidelně cvičí. 100 let.
1: Tak Zajícová si takhle hopsá i po stovce.
0: No.
1: Neopravdu, to je
0: jako... Dvakrát týdně chodí cvičit do Sokola. Já si připadám teďka jako... Tak trochu méně ceně, já musím říct.
1: Já taky, byť jsem z nás dvou ten větší sportovec, nicméně opravdu to beru teda jako životní inspiraci, tuhle dámu.
0: Myslím si, ona zažila, že první republiku a válku a komunismus a všechno zažila a pořád prostě cvičí, pořád jí to dupe, jo. A nejlepší detail, já tady čtu, když se jí zeptali, jestli cvičí i doma, tak přiznala, doslova řekla, jsem líná, doma to není ono, v kolektivu je to lepší.
1: To je bobinka.
0: No tak hodně zdraví do dalšího života a možná, když já teda, jsme to možná neměli číst, jo, protože teďka opravdu se připadám, že bych možná měl začít
1: úplně
0: něco dělat. Já si říkám, tak ona zažila Masaryka a já teďka zažil včera schody do třetího patra a mám z toho dost ještě teď, jo. Tak takhle nějak na tom jsme s fyzičkou tady ve studiu. Co vy? Pink, Trustful, 8.48. Dobré ráno, šampioni.

0: posloucháte středeční Hitrádio snídaní šampionů, ta se přiblížila ke konci, ona už je vlastně středa.
1: Letí to tenhle týden hodně.
0: Tenhle týden teda musím za mě říct, extrémně to utíká, tak doufám, že to cítíte podobně. Pokud ne, tak se vám omlouvám. Tak nicméně podáváte další skvělá muzika, Carl Rae Jepsen, taky David Guetta, Luis Capaldi, to si užijete. No a kdybyste si chtěli třeba náhodou pustit dnešní snídaní nebo jakoukoliv snídaní zpětně, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz v sekci podcasty, případně na streamovacích platformách, tam hledejte podcast Snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: My se na vás budeme těšit zítra.
1: Zase od 6 do 9, tak ahoj.
0: Jasně, budeme tady, tak hezký den, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přátelé, pokud pojedete mezi Vlčnovem a Dolním Němčím, tady je menší komplikace, protože auto srazilo zvěř, naštěstí se kromě té zvěře nikomu nic vážného nestalo, ale počítejte s omezením. A na co si máme dát pozor, tak je také Zlín, ulice Sokolská, tady máme kluskou vozovku, protože je nafta na vozovce, se tady rozlila, na místo vyrazili hasiči, aby to odstranili, a pokud pojedete po D1 na 258. až 250. třetím kilometru ve směru na Prahu je levý jízdní pruh uzavřen kvůli tomu, že tady ořezávají stromy a keře. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
4: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle.
11: domo.elektro.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso Sklatov. Dobré kuře Sklatov. www.dzklatovy.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
16: Dobré dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Sněmovna bude dnes znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, jenž se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální a neutrální. U vlakového nádraží v Otrokovicích vznikne 66 parkovacích míst. Stavba začne tento měsíc a hotovo by mělo být v prosinci. Vznikne 47 míst pro osobní auta a dalších 19 pro dodávky. Půjde o první placené veřejné parkoviště ve městě. O portál dopravy mají zájem i lidé v důchodovém věku. Elektronických žádostí totiž mezi seniory přibývá. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
17: Na dosavadních číslech za letošní a loňský rok jasně vidíme, že digitalizace dopravní agent i používání portálu dopravy může pomáhat všem napříč generacemi. Je důležité, že se nám také potvrzuje, že naše digitalizace nikoho neznevýhodňuje.
16: Protože lidé mají a budou mít na výběr. Stále totiž mohou své žádosti vyřídit tradiční cestou na úřadě. Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Dále čeká Slavii Fenerbahče Istanbul.
18: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
3: Když si otevřete mobilní aplikace, jedna předpověď vám bude říkat, že bude pršet, druhá vám bude říkat, že nebude pršet. My ale bychom to měli uvést na pravou míru, od toho tady jsme. Dneska by měla být převážně zatažená obloha s občasným deštěm, ale během dne se to začne protrhávat a dokonce se ukáže krátce i polojasno. Teploty dneska naměříme mezi 13 a 16 stupni, na Valašsku místy jenom kolem 12.
14: Hit Radio Zlín.
3: Hezkou středu, musel jsem se zamyslet, co je dneska za den, já nevím, mně se to pořád nějak plete. Posloucháte Hit Radio Zlín, s vámi je Filip Bartek a nejspíš už máte děti ve škole, pokud teda nemarodí, nemají nějakou tu rýmečku, tak se budeme podívat na to, jak jsou na tom ve Zlínském kraji s omluvenými, ale hlavně neomluvenými hodinami. No, za chvilku vám řeknu víc.

Tak, já ale chci říct, že v našem kraji to není taková hrůza, ale pojďme se podívat na ty neomluvené hodiny. Pokud to budeme brát na okresy, tak úplně nejvíc neomluvených hodin je okres Kroměříž. Naopak, takový ti, co fakt jako poctivě chodí, anebo prostě rodiče jako to nakonec podepíšou, tak nejméně neomluvených hodin je v okrese Zlín. Prosím vás, ale ani tak to není hrozné, jo, to číslo průměrně totiž vychází na žáka necelých žádná celá dvě neomluvené hodiny, 0,2, takže to je úplná pohodička. Takže tady máme spíš poctivce, než ty, co by seděli na kebabu. No a já pro vás mám jednu školáckou hitovku, ale samozřejmě z našich let. Na tomhletom jsme jako pubertáci docela dost jako ujížděli. A možná ani nešlo tak o muziku, ale o tu holku. Avril Lavigne a Skater Boy z Rádia Zlín. Hey.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
0: Hit Radio.
2: Když je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

splývá. Zapomínám, jak zní tvůj hlas, a každý den mi to jde s nás.

0: Mother Republic, taková hitovka na Hit Radio Zlín. Za 8 minut bude půl desáté. My jsme včera s kolegyní Mončou natočili takové reelsko, jak odhalit lež.
1: To je tvoje mlíko?
2: No.
1: Jo? A jak jsi cítila, když jsi ho kupovala? Jak jsi cítila, že to je tvoje mlíko?
0: Já to schválně pouštím kvůli tomu, protože prej takhle odhalíte lež, když se ptáte lidí, jak se jako cítí u té lži. No a ono to mělo dohru, já jsem totiž včera dojel domů a před barákem mléko se vzkazem mlíko do rádia a hned se cítím líp. Tak já zdravím sousedku Martinu ještě, že naštěstí večer napsala, že to tam dala před dveře ona. Já přemýšlím, co bych tam vlastně jako do domácnosti ještě potřeboval dál. Jestli to takhle funguje, že prostě natočíte reelsko a potom se vám to před domem zjeví, tak možná auto? No jdu se zamyslet.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
11: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
13: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je Imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás Živý Zlín.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
16: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
17: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
18: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
19: Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když lesy hrají všemi barvami. města zase ozáří ranní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hit Radio.

kamarádi, je to jedno jméno a to Lou Fanánek Hagen. Šmoulové muzikály, hity pro Karla Gotta, ano a samozřejmě další velké hvězdy. Ve Zlíně dneska křtí novou knihu, vydanou právě k 60. Fanánka ze Tří sester a napsal jí zlínský Jakub Malovaný a nese jméno Život je takovej a jinej nebude. A teďka vlastně jsem se zamyslel, že nevím, jestli můžu říct místo, kde to je, jestli to není třeba uzavřená společnost, ale můžu dát malou nápovědu, kde se to bude dít a ta nápověda zní takhle. Nemáme ve Zlíně náhodou jako místo, něco jako kovárna? No pojďme dál. Dáme si muziku, kterou nenapsal Fanánek, ale je to velký hit. Nirvana, Come As You Are, a já si myslím, že jemu by udělalo radost, kdybychom mluvili o něm a při tom tématu pustili takovouhle legendu. Nirvana z Hit Rádia Zlín.

0: No ještě tahle ta písnička byla obrovským hitem, ale jak se prostě předělala do moderního zvuku s pomocí DJ Cyril, producenta, tak je to prostě paráda. Stumble na Hit Radio Zlín. A nám do rádia přišla taková milá, krásná zpráva, že máme zahrát do Luhačovic strážnici a teďka pozor, s číslem 078 a vlastně celému týmu městské policie Luhačovice, že prej na parkoviště zachránili v Luhačovicích v září celý pobyt těmhletěm pisatelům, lázeňským návštěvníkům a že by jim chtěli přes éter Hit Radia Zlín poděkovat. Tyjo, normálně mě láká zjistit, jak vypadá strážnice s číslem 078 z Luhačovic. Taky by jí určitě každý z nás chtěl poděkovat. Jestli tam teďka uděláte přestupek, tak třeba vás ona chytí. Čínský můj svět, to je muzika, kterou budeme do Luhačovic hrát.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
2: tuzemák půl litr Fruko Schulz za skvělých 109,90. Mléko polotučné Madeta Jihočeské s apkou za pouhých 9,90.
1: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Hotovo?
4: Hotovo.
3: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
1: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
5: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Šéfe, došel matroš!
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
15: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
14: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
15: Nebo darujte radost. Darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
16: Unihobby hobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
4: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Troška těch Transformerů nikdy neuskočí, neuškodí. Linkin Park a New Divide na Hydrádu Zín. Za chvíli Jana Lipovská se zprávami a budeme se bavit o tom, jak probíhají povolební vyjednávání ve Zlíně, protože tady ještě pořád se neví, kdo bude primátorem. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, ve Zlíně na ulici Sokolská. Tady je kluská vozovka, na místě jsou hasiči, skončila tady nafta z nějakého důvodu. Pozor na D1 na trase 258 až 253 km. Ve směru na Prahu je uzavřen levý jízdní pruh kvůli tomu, že tady probíhá údržba stromů a keřů a máme počítat s omezeními v Rožnově pod Radhoštěm na ulici Nábřeží Dukelských hrdinů, protože tady bude probíhat oprava povrchu vozovky. Bude se jezdit hlavně tedy zítra jedním jízdním pruhem, tak už tím můžete počítat. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13
1: 05. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem je podle vlády nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Ve Zlíně se v povolebním vyjednávání spojily tři subjekty, a to ODS kandidátka Společně pro Zlín, kterou vytvořili lidovci TOP 09 a Nestraníci a Zlín srdcem a Piráti. V povolebních jednáních budou postupovat společně, dohromady mají 12 mandátů v 41 členem zastupitelstvu. U soudu v Hamburku dnes začne proces s ukrajinským občanem Serhijem K., který je podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Čelí mimo jiné obžalobě z válečných zločinů, a to kvůli podezření z útoku na civilní cíle. Muž účast na útoku popírá. Hokejisté Pardubic zdolali v posledním šestém utkání základní části Ligy mistrů švédský tým Växjö Lakers 2-1 v prodloužení a připsali si páté vítězství. V nastavení rozhodl útočník Jakub Kondelík. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže.
9: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Momentálně nám nejvíc prší na Valašsku, ale máme počítat dneska s přeháňkami víceméně tak jako na střídačku ve Zlínském kraji. Dopoledne ještě srážky se budou objevovat, ale nakonec ustanou a mělo by se krátce ukázat i polojasno. Teploty dneska mezi 13 a 16 stupni, na Valašsku naměříme jenom kolem 12.
6: Hit Radio Zlín.
0: Stále posloucháte a ladíte Hit Radio Zlín i ve středu dopoledne. No a budeme se bavit o tom, jaké to je, když změní dopravní značení. Jestli to člověk dobře snáší, anebo špatně snáší. Už se teď nad tím můžete zamyslet. Možná teď jste někam vjeli a říkáte si, cože tady předtím nebyla jednosměrka. Tak i tohle se děje, jak se s tím vypořádat, řekneme si za chvíli. První Coldplay.

Tady u nás by se řeklo asi chytně ruku, Lady Gaga od Mayen, nebo držně ruku. Posloucháte Hit Radio Zlín, máme 10 hodin a 14 minut. Když vám zjednosměrní jednu ulici, je to pruda, že jo? Ale pokud jste tudy jezdili celý život, je to ještě horší. V Kroměříži se rozhodli, že jednosměrka bude rovnou ze tří ulic. A já vám je řeknu, Smetanova ulice, Usípek a taky Štěchovice. Důvod je velice jednoduchý, je to kvůli tomu, že Usípek je právě škola a myslím si, že teda pár dní tam děti budou jezdit později do školy, jak budou rodiče bloudit a stane se to už po tomhletom víkendu. Já jsem se snažil zjistit, jak asi takový jako běžný člověk průměrně si zvyká na změny třeba v dopravním značení a že je to strašně individuální a vypadá to, že na to žádný takový jako obecný průzkum není. U někoho to mohou být dny, u jiného řidiče zase naopak týdny. Já vím o sobě 100%, že jsou to týdny, protože my máme v Brodě jednu změněnou jednosměrku a ještě jsem si to nezvykl po letech dokonce. Já fakt nemám rád změny, nám třeba jenom tady, jo, ze studia nám dali koš před studio, prostě za dveře a jakou dobu to už je a fakt jsem si na to nezvykl. Tak co vy, jak dlouho vám trvá, když se máte vypořádat s nějakými změnami, ať už jsou to v dopravě, anebo ne, ozvěte se, jestli je to hned a neřešíte to, anebo prostě s tím bojujete. No posílám k tomu muziku, přemýšlení. Alex Warren.

0: Fresh na Miley Cyrus a písnička o tom, jak máme předstírat, že není konec světa. End of the World na Hit Radio Z. A rozhodně není konec světa, když se změní někde dopravní značení. Někteří poslanci by o tom mohli povídat, ale rozhodně. Já jsem říkal, že v Kroměříži nastanou změny a rovnou tři ulice budou jednosměrky a ptal jsem se vás, jak dlouho se vypořádáte vlastně s tím, když se nějaká takováhle změna stane. No, Lukáš psal, že si zvyká poměrně rychle, ale že pár dnů na to nadává. Hej, mám to taky, ale já vlastně nadávám spíš sobě, že jsem si to ještě jako nezapamatoval, že tudy nemám jít. No a psala Klárka, že se to táhne mezi Luhačovicemi a že ona ty změny vyloženě nesnáší, tak to jsme na tom teda stejně, Kláry, a že jí možná bude vadit i to, že před Luhačovicemi už nebudou semafory a že takhle si může aspoň vyřídit nějaké věci, když je tady to čekání. Tak vidíte, je dobré to využívat, že jo, pokud už třeba stojíte někde v koloně. Skripta Will.i.am, muzika, která vám do těch vašich vozidel bude hrát, a nebo Hunters a pecka Golden už za chvíli.
1: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Gravitrax Spiderman.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovne vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
10: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc. Unihobby. Rozumíme českým kutilům.
11: Šéfe, došel matroš.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
16: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
17: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
18: Tak abyste ho nepromeškali.
17: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
18: Garanci kvality i výhodného financování.
17: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
20: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
21: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
22: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
21: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. tak mrkněte na Citroen.cz.
0: Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jde z nejnovějších pecek na Hitrádiu Zlína, co se vám vybaví, když bych řekl legendy jako DJ Bobo, anebo třeba Dr. Alban? Mě tahle ta jména vrací vždycky do dětského pokojíku, do pokojíčku v Uherském Brodě na sídlišti. Já zase vidím v rohu tu dřevěnou skříňku s poličkami, ve které měl můj brácha Peťa kazety se současnými hity a samozřejmě i ségra Kristýna, ale bylo tam i pár originálek a naučili mě takovou tu fintu, jak je vylouplé vlastně na kazetě ten plast, aby nešla přehrávat, protože že tohle ty originálky měly. A když jste to přelepili, tak jste si mohli normálně prostě nahrát na jakoukoliv reklamní kazetu to, co jste jako chtěli vy. Zase vidím ty plátěné rolety místo dnešních žaluzí a miluju písničky, jako jsou třeba It's My Life, a já si myslím, že je znají naprosto všichni. Já jsem měl krásné dětství, za to musím poděkovat, nejenom sourozencům, ale samozřejmě i rodičům. A tohle mě bere vždycky zpět. A jestli to máte podobně, kamarádi, tak celý víkend budeme vzpomínat na to, jak jsme vlastně vyrůstali a co nám do toho hrálo za písničky. Čeká nás od pátku do neděle retro víkend na Hitrádiu Zlín a právě z hity, které budou znít jako právě Dr. Alban a jeho It's My Life. No a ještě vám řeknu takovou jako zajímavostku k tomu retro víkendu, protože právě o retro víkendu se nám představí naše boží Lucie. Lucie Petráková, která je autorka podcastu Chumelenice, bude vysílat s námi. It's My Life.

0: Dai dai, Shakira a Burna Boy na Hit Radio Zlín. Jedna z těch hitovek letošního fotbalového šampionátu. Já jsem normálně, jak tak jako moc nesleduju ten sport, já se prostě k tomu přiznám, že fakt jsem takový ten fanoušek, že když se hrajou ty šampionáty, tak ano, vnímám to, ale potom jako, jak už prostě jaký průběh roku, tak se na to moc nesoustředím. Tak teďka mě překvapilo, že před, a už je to jako pár dní, jo, možná jste to taky ale neslyšeli, že prej Messi končí s nároďákem, že normálně jako už nebude hrát za Argentinu. Nejlepší hráč, co si budeme povídat, jeden z těch pár nejlepších hráčů současnosti se rozhodl, že repre pověsí na hřebík. No, tak pokud jste to nevěděli, tak už to víte taky a posílám další muziku. Petr Bič Projekt, Hey Now, a nebo Rose a Bruno Mars už za chvíli z Hit Rádia Zlín.
1: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi nikdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
4: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shop roku přináší
10: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
9: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
10: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
9: To musím mít!
10: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
9: tak Mironet! Klikni!
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
14: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
18: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Chlinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
20: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
21: Hit Radio Zlín.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: z těch hitrů, které už znáte nějakou dobu. Don't worry your child na Hit Radio Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, ve Zlíně ještě pořád došetřují komplikaci, kdy na ulici Sokolovská se vylila nafta, hasiči to tam posypávali, tak počítejte s tím, že tím můžete projet. Na D1 ve směru na Prahu na 258 a 253 kilometru je uzavřen levý jízdní pruh, tedy ten rychlostní, je tady údržba stromů a keřů. Buďte opatrní, vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
2: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Hezké dopoledne. Je 11 hodin. Krátké zprávy má Jana Lipovská. Po víkendových komunálních volbách pokračují v celé zemi jednání o novém uspořádání měst a obcí. V Praze nebo v Ostravě má budoucí koalice více variant. Domluveni už jsou politici v Jablonci nad Nisou, Písku, Jičíně či v některých městských částech Prahy, Brna i Plzně. Smetanovou ulicí a navazující ulicí u Sýpek v Kroměříži budou moci řidiči projet pouze jedním směrem. Změna začne platit od soboty 17. října. Průjezd bude možná pouze ve směru od ulice Generála Svobody směrem k ulici Štěchovice. Opatření má zvýšit bezpečnost silničního provozu v lokalitě. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic, ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu včera lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Informoval o tom Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře. Papež se má zotavovat přibližně týden. Fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v sobotním utkání 10. kola první ligy v Hradci Králové za faul na Tomáše Čvančaru vyloučen. V komuniké o tom informovala komise rozhodčích, která opět začala po každém kole nejvyšší soutěže hodnotit 4 sporné situace.
8: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Momentálně teď na Holešovsku je dobré mít deštník, protože pokud vyrazíte ven, tak tam prší, ale prší i přímo nad Zlínem. Přehánky se dneska mají dopoledne ještě objevovat, ale nakonec by se to prej mělo i protrhat a může se ukázat polojasná obloha.
5: Hit Radio Zlín.
0: Kamarádi, možná jste si na Instagramu Hit Radio Zlín všimli, že se vás ptáme, nebo ptali jsme se vás, jestli ve Zlíně straší. Na jednom konkrétním místě a my tady celý tenhle ten měsíc, celý říjen, probíráme právě nejstrašidelnější místa Zlínského kraje. Jak se dostat k penězům za to, když nám dáte tip na nejstrašidelnější místo, to si řekneme za chvíli.

0: se rádi? Máte rádi horory?
1: Já se přiznávám, já to nenávidím. Já jsem jednou musel se synovci do kina, protože půjdem prej se strýcem, no paráda. Několik hodin strachu a takhle jsem se včera cítil na Instagramu Hydrádia Zlín.
2: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje. Je to pravda nebo lež?
1: My jsme vám totiž na Instagramu Hydrádia Zlín nabídli příběh o tajemném oknu na Rašínově ulici ve Zlíně. Že v noci se tam v jednom okně svítí někdy, ale přes den, když se podíváte, tak vám jako říkáte si, tyjo, kde je to okno, když tam jakože na vrchu bylo. Jak jsem si to četl, tenhle ten příběh, na tom našem Instagramu, tak já jsem z toho měl takovou husinu a říkám, ať je to lež. No naštěstí, dobře pro mě, není to pravda, jo? Jestli teda někdy v noci půjdete po Rašínce a uvidíte tam na vrchu svítící okno, asi jste si měli dát opadná kamíň. Mimochodem, skočte na náš web www.hydradiozlín.cz, tam totiž můžete hlasovat o nejstrašidelnější místo Zlínského kraje a my vám za to hlasování dáme prašule, a ne zrovna málo, 10 000 korun.
2: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje na Hydrádiu Zlín.
3: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu, ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.

0: George Ezra a Blame It On Me na Hydrádiu Zlín. Holky, máte doma chlapa, co dětem pořídil konzoli a večer u nich sedí? Já vás asi nepotěším. Já jsem se totiž dozvěděl, že už se ví termín, kdy vyjde nové GTAčko, ale zase pokud ten váš chlap teďka neposlouchá, tak se na to můžete připravit. Bude to dřív, než se původně plánovalo a než se říkalo, GTA 6 vyjde už asi v lednu 2027. Hnedka mě napadl kamarád Čaňa, Rni, v lednu máš telku obsazenou GTAčkem. No a já jsem si vzpomněl ale na to, že jsme GTAčko hráli a to tehdy ještě bylo z pohledu z vrchu. Možná to někteří taky pamatujete. A vy, co už to znáte, že jako hrajete v roli toho gangstra, tak to už je úplně jako jiná liga, GTAčko, tyjo. Taky jsme na tom si nějakou dobu ujížděli. Stejně jako na skvělé muzice, já vám dám něco novějšího. Damiano David a Born with a Broken Heart. To je pecka, na kterou se můžete těšit na Hydrádiu Zlín už za chvíli. Hezké dopoledne.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Franto, kde jsou ty maliny?
12: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
11: Taky zavakuovaný.
13: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
14: S mým hlasem mi pomohla AI.
15: Puf, puf, mňau.
14: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Hotovo?
18: Hotovo.
17: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
19: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
20: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Unicars CZ Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
18: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Teďka úplně celý svět už roky ví, jaká byla Justinova bejvalka. Love Yourself. Justin Bieber na Hydrádiu Zlín a ne zrovna teda dobrý vzkaz. Na kamarádi, dneska ale budeme mít radost a možná tam třeba uvidíte někde na těch místech i své bývalé partnery, protože dneska se jde ve Zlínském kraji na hokej. Vlaši sice jedou do Pardubic, to je dál, ale jestli se vám nechce nikam daleko od baráku, tak dokonce si můžeme ve Zlínském kraji až vybírat. Záleží, jestli hledíte na to, jestli je to druhá liga, nebo první liga, nebo která liga. Dneska se hraje hokej ve Zlíně, a to proti Sokolovu, tak uvidíme, jestli opravdu Berani zlomili tu kletbu. No a hokej se dá dneska zajít i v Kroměříži, tam samozřejmě můžete taky na zápas, anebo i do Uherského Brodu. Je toho více, tak si prostě jenom stačí vybrat. A já posílám muziku, která pro vás bude na to středeční dopoledne. Silver a Forever in Love.

0: víte, s čím přišly technologické firmy, které pracují na vývoji umělé inteligence, s čím jako počítají? Že prej se určitě jednou díky AI stane to, že nebude přístup k financím kvůli hackerskému útoku, anebo že nějaký útok odpojí velkou masu lidí od elektřiny nebo vody, prej klidně jako úplně celý svět, nebo taky globální výpadek internetu a další. Je, to je milé. Hlavně, že o tom víme, že jo. Tak jenom už teďka chvilku počkat.
1: Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Co se nejlíp hodí ke

0: maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je Imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás Živý Zlín.
4: Unihobby slaví narozky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
14: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo.
15: Ahoj.
14: Tady Conor McDavid.
13: Tak to by mě přimělo, no.
14: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílem puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
13: Jo, chci odejít hned.
14: Chci umřít. Ale já už taky.
12: Naše snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D1 za Kroměříží směr Brno je zavřený levý pruh, ořezávají tam stromy a keře, ale za chvilku už by měli končit. Ve Zlíně, Kroměříži i Uherském Brodě se dneska hraje hokej, tak večer jezděte kolem zimáků opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv pře Lucie Deňková. Druhé kolo senátních voleb proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14. hodiny do 10. večer, v sobotu pak od 8. ráno do 2. odpoledne. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
11: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Papež Lev XIV. Po úterní operaci strávil klidnou noc. Lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor plic. Zákrok podstoupil ještě včera večer. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji žádné komplikace. Papež až do 20. října zrušil veškeré audience. České fotbalistky po odvětě semifinále playoff kvalifikace mistrovství světa prohrály ve Skotsku 2-3 a po domácí porážce z baráže o šampionát vypadly. Ani tentokrát nezlomili letité čekání na premiérovou účast na velké akci. Teď se podíváme k nám.
1: Po volební jednání ve Zlíně má bouřlivý vývoj. Hnutí Zlín 21 ukončilo jednání o možné koalici s ANO a ODS. Nyní se další tři subjekty spojily. Jde o ODS, dále Společně pro Zlín, kterou vytvořili lidovci, TOP 09 a nestraníci, a do třetice Zlín srdcem a Piráti. Mají víc zastupitelů než ANO a dnes se sejdou se STAN.
13: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Zatím na východě Moravy vládne zataženo, postupně ale bude mraků ubývat a místy se ukáže slunce. Zítra by mělo být slunečno po většinu dne. Odpolední teploty

Je tady pravé poledne a začínají nám, kromě polední pauzy, také srdcovky Hitrádia. A protože je středa, pojďme si ty srdcovky dneska udělat zase pěkný. Co? Zkusím vám namíchat koktejl toho nejlepšího za posledních cirka 40 let. A začneme s legendárním broukem Paul McCartney na solové dráze. Je pravda, že po tom, co se rozpadli Beatles, tak klidně mohli jít do důchodu a užívat si jenom ty peníze, ale asi ta láska k hudbě byla silnější než láska k penězům. Každopádně vy byste šli v 28 letech do důchodu, kdybyste mohli. No, kdo by nešel, že jo? Tenhle hit tak si Paul McCartney nadělil ke svým jubilejním 50. narozeninám. Píše se rok 1992 a tady je Hope of Deliverance. Srdcovka číslo 1. Na Hit Rádiu. Hezkou středu.

0: Rok 1992, srdcovka s číslem 1, Paul McCartney na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Myslíte si, že se vyznáte v hudbě z 90. let? Dokázali byste uhodnout všechny kapely, které vám teď pustím? Schválně, jo? Počítejte si, kolik budete mít bodů, jestli je poznáte. Na každou vám dám zhruba nějaký 2-3 vteřinky. Tohle číslo 1. Víte? Jasně, Scooter, dobře. Něco těžšího, co tohle? I Erotic a jejich animovaný, velmi sprostý videoklipy. Dobře, tak to jsou 2 body. Teď něco jednoduššího. To znáte 100%. A jak se to jmenuje? Fun Factory. Výborně. 3. bod. Tak co tohle? To není tak těžký, ne? Mr. President. No, tak... Jako jde vám to, tak možná tam ještě můžu hodit takhle do 5, těch bodů můžete mít 5. Co tohle? Těžký, co? Masterboy. Jestli máte 5 bodů, tak gratuluju, to jste opravdu jako velcí znalci 90. let. No a právě těchhle 5 legendárních skupin tak se spojilo dohromady a v roce 1996 naspívali píseň, kterou vydali ke kampani v boji proti AIDS. Jmenuje se Love Message a je to srdcovka s číslem 2 na Hit Radio.

0: Večnost je přesně čtvrt na jednu, tohle byla naše třetí srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A když jsem tak jako poslouchal ten refrén, tak se mi vybavilo tolik, ale tolik večírků. Vám taky? Kolikrát v životě jste tohle zpívali nad ránem, na nějakém firmním večírku nebo v hospodě naspívané, co? Mimochodem, letos je to 30 let, co jsou No Name na hudební scéně a co si vlastně vybrali Česko před Slovenskem. Jo? U nás mají opravdu jako větší popularitu než v rodném Slovensku a i proto oslaví svých 30 let u nás v největší hale v Česku. Letos před Vánocema. Já se teda ještě přiznám, že No Name jsou i moje srdcovka ještě jako trošku jiná, protože s Igorem Tymkem tak jsme léta přátelé. Dokonce mě jednou vytáhl i do Tater a i přesto, že mám o pár šedivých vlasů méně než Gy, tak teda jsem jako nestačil. Teda musím říct, že jako horel neuvěřitelný, ten tam lítal fakt jak kamzík a já jsem za ním běhal. Samozřejmě jsem s tím úplně nepočítal, takže typicky v džínách, jako každý jiný turista v Tatrách. Ale teda jako fyzičku má neskutečnou. No, nedivím se po tom, co vlastně jako taky předvádí na pódiu, zatímco já jenom tady sedím za mikrofonem. No Name je tedy naše třetí srdcovka a my pokračujeme dál. No a když teda máme zrychlit tempo, no tak zrychlíme tempo. Pojďme si dát rok 2004 a pokud jste v této době byli na střední škole, no tak věřím, že tohle je hit, který vás provázel celou střední a samozřejmě i vaším maturitním večírkem. Aby taky ne. Stojí to za to. Stačí si jenom říct.

0: Bývalá Spice Girl také na solové dráze Lift Me Up. Tady na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak jsme ty srdcovky začali bývalým Broukem na solové dráze a zakončili jsme bývalou Spiceou na solové dráze. Když ještě hrál Usher a Lil Jon a Ludacris hit Yeah, tak mi přišla úplně skvělá zpráva. A tady je napsáno, že tohle byla moje vymodlená... Kdože, cože? Moje vymodlená monofónní melodie, která mě stála snad 18 korun z kreditu ze zadní strany časopisu. A to je přesně ono, já na to úplně zapomněl. Vždyť my jsme si objednávali přece melodie, ale i tapety na mobil. Ne, to jste poslali nějaký kód, pak vám přišel obrázek, sebralo vám to peníze z kreditu a vždycky to právě bylo potom rozepsané přesně v časopisech někde na zadní straně. A nebo taky na teletextu. Používali jste teletext? Dnešní děti by to absolutně jako nepochopili, že my jsme jako četli program, zprávy a různé jako zábavné věci na teletextu. Já si třeba do dneška pamatuju, že když jste na teletextu zadali číslo 888, tak se vám pak objevily titulky. Nefungovalo to vždycky, titulky nebyly úplně přesný, ale český titulky tam byly. 888, to si pamatuju do dneška, neuvěřitelný. A co si pamatujete z hudby z té doby vy? Měli i vy jste nějakou třeba vymodlenou melodii na mobil, která vás provázela potom x let? Třeba to tady budu mít? Třeba si to zahrajeme? Čeká nás srdcovka na přání, tak napište na 777-937-777.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete tuzemák půl litr Fruko Schulz za skvělých 109,90. Mléko polotučné Madeta Jihočeské s apkou za pouhých 9,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket. Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům.
14: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12 hodin 35 minut. A to je nejvyšší čas na srdcovku na vaše přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Jako krásně jsme teď zavzpomínali, věřím, že i vy společně s náma, na naše vyzváněcí melodie na mobilním telefonu, a to na konci 90. začátkem milénia, kdy jsme si je opravdu jako platili. Dokonce jsme si platili tenkrát i melodie, když vám někdo volal. Jo, máte ji do dneška? To budeme řešit zítra. Teď se bavíme o tom, když vám někdo volal, jak vám zvonil mobilní telefon. Má tady spoustu zajímavých jako zpráv, ale pak mě tady úplně rozsekala jedna a ano, jasně, já na to úplně zapomněl a děkuju, klaním se, protože tohle byla podle mě jedna z nejstahovanějších vyzváněcích melodií a měl jsem ji taky. Myšák píše, kámo, The Wise Guys, ulalala. No jasně, to je prostě legendární. Vybavíte si to? Byl snad v nějaký reklamě, ne? Ježíšku Go? Nebo něco takového? Jo, to je taky tady v té zprávě. No, hele, jestli ve středu má zaznít nějaká srdcovka na přání, tak je to.

0: Ani a potvrzují to tady i zprávy na WhatsAppu 777937777, co mi sem chodí. Třeba i tahle hlasovka.
1: Ahoj Jirko, tak nevím, jestli to bylo v reklamě, ale určitě to bylo ve filmu Klub sráčů, Zrzavý chlup a Tragéd na Ibize. Čau, Koudy.
0: Koudy, ty jsi taky pamětník. Zrzavý chlup a Tragéd, fantastický film. Proč máš tu bundu v obráceně? Nerad nosím konvenční styly, kámo. Já to zbožňuju. Bože, už je mi zase 15. No, nevadí. Zároveň ještě je tady moc hezká zpráva. Nevím, kdo to vybral, ale miluju ho. Pavel. Tak jo, vybral to Mišák, tak kluci snad se nějak jako domluvíte, láska si někdy nevybírá. Dáme si pokáče na Hit Rádiu právě teď a další srdcovky zase zítra ve 12 hodin. Jsem rád, že je posloucháte.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Pokáč a Solitér. 3/4 na 1 bude. Posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s náma. Za chviličku taky Lucie a nejnovější zprávy. A máme dobré zprávy pro dědečky a babičky, protože to vypadá, že by mohli dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Jak to bude probíhat, tak to uslyšíte ve zprávách přesně v jednu. Do té doby z hitů například. Ještě tahle srdcovka. Goaty a Kimbra. Somebody that I used to know. Stihneme Disturbed a taky Lady Gaga. Tak buďte s námi. Buďte s Hit Rádiem.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Šéfe, došel matroš!
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
16: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
17: Under Armour makes you better.
18: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
19: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
20: Hit Radio. Hit Radio.

0: Takhle zní závěr dnešního poledne. Před námi 13. hodina, také nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Osobní auto a dodávka se srazily v Rožnově pod Radoštěm v ulici Lás. Je to ale mimo hlavní tahy, větší problémy to nepůsobí. Práce na silnici potkáme ve Zlíně na Mladcové, jezdí se kyvadlovi na semafor. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
7: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti, upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu a kyberpodvodu. Jaké tedy podvodníkům nenaletět, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
3: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód SMS zprávy.
2: A pozor také na podezřelé pokyny, které vyzývají k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Důchodci a důchodkyně by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 7,80 a také znovu za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Návrhy opozičních poslanců nepodpořil. Němečtí vinaři očekávají nejslabší úrodu od roku 2010. Důvodem jsou letošní letní velká vedra a sucho. Některé hrozny by ale právě díky počasí mohly být obzvlášť kvalitní, uvádí to prognóza Německého vinného institutu. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Kroměříž z jednosměrní Smetanovu ulici a navazující ulici Usípek. Průjezd bude možný jenom ve směru od ulice Generála Svobody. Změna začne platit už tuto sobotu. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost provozu v okolí základní školy Usípek. Řada řidičů tady totiž jezdí, aby se ve špičce vyhnuli kolonám v Kojetínské a intenzita dopravy už je nebezpečná.
5: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
4: Oblačnosti nad východem Moravy bude postupně ubývat a místy se objeví slunce. Teploty 11 až 14. Minima zítra nad ránem klesnou zhruba na trojku, někde i k nule.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: No tak jste to slyšeli sami ve zprávách. Neuvěřitelný, až se dožijeme osmdesátky, tak dostaneme nějaký prachy na důchod a po každých 5 letech navíc, tak nám ho zvýší. No tak to je nádhera. Juhu! No nic, tak jdeme zpátky do práce, ať máme na ten důchod taky nějaký prachy, protože zase o to budeme muset postarat sami. No, 13 hodin po obědě se jakože fakt vracíme do práce, tak tady na Hit Radio spolu probereme další zajímavé věci. Probereme zákaz mobilních telefonů v českých školách, dáme si taky takovou malou ochutnávku našeho retro víkendu, co pro vás od pátku chystáme. No a teď vyrazíme do Hollywoodu. A budeme sportovat, jdeme až do hollywoodských hor. Sunrise Avenue, Hollywood Hills.

Miley Cyrus s hitem Wrecking Ball ve 13 hodin 13 minut a právě teď i 13 vteřin. Tak krásně nám to vyšlo. Dneska tak se bude probírat ve sněmovně zákaz mobilů na školách. Jestli bude, jak bude a jestli to bude plošný zákaz, anebo jenom nějaká regulace. Mě baví reakce školáků, že dospěláci jim prý chystají zákaz, který by sami nedokázali dodržet. Přesně. Přesně tak to je, ale takhle to bylo nefér. Vždycky, že jo? Protože my se taky ve škole museli přezouvat, ale učitelé nikdy. Každopádně, zpátky k mobilům, to, že jsou děti na mobilech pořád a že je používají i při hodinách, tak na tom se shodneme, že to dobře není. To je jasná věc. Jaká nakonec ta regulace bude, tak to se dozvíme tedy možná už dneska. Ale já třeba osobně bych dětem ten určitý nějaký zákaz přál, jo. Ne... Jakože jízlivě, ale pro jejich budoucí vzpomínky na školu. Schválně, vy si vybavíte ze školy nějakou SMSku, co vám kdy přišla, jak jste seděli a jak jste pod lavicí SMSkovali, nebo my jsme ještě tenkrát ty sociální sítě neměli, že jo, takže my jsme nemohli scrollovat na Instagramu nebo na Facebooku, takže akorát jsme si mohli psát. Nevybavíte, že ne? Ale vybavíte si to, jak jste při hodině posílali psaníčka?

0: Hitrádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.
1: Halo,

Miles Smith na Hit Radio s hitem Nice to meet you ve 13 hodin a 23 minut. Někde jsem četl, že Miles Smith se docela zajímá o kryptoměny, tak pokud jste na tom stejně jako on, tak mám tady pro vás docela zajímavou informaci, protože banky začaly nabízet bitcoiny. Jo? Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci, kde nepotřebujete žádnou registraci nebo složitý nakupování, prostě kousek vám dají dokonce zdarma. Mají teď akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás to zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stáhnout si apku Partners banky a zadat kód BTC500. No a pak už je to samozřejmě na vás, jo? A vlastně tím pádem máte i kus bitcoinu gratis. Na Hit Radio už za chvíli úplně gratis. Pink a Nate Ruse a nebude chybět ani Shabuzi. A pak pro vás chystám ještě jeden hudební klenot, který nás navnadí na retro víkend, který pro vás už chystáme tento víkend na Hit Radio.

0: rádiu. Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
1: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
2: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroen.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
14: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
15: Když mobily?
14: Tak Mironet, klikni dvakrát.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera bylo pozdě.
18: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
19: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
20: Hit Radio.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikácii Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nám. Jsme tvoje Hitrádio.

Vašku, po půl druhé posloucháte Hit Radio, s vámi je Jirka Pelnář a ptám se vás, jak jste na tom s prokrastinací? Děláte věci na poslední chvíli a jste z toho ve stresu? Ono se říká, že pod tlakem vznikají diamanty, ale na rovinu hle, ne vždycky je to dobrý pro naši psychiku, že jo? To znáte sami. Člověk je potom nevrlej, takovej věčně přinaštvanej, podrážděnej, občas možná i lehce agresivní. A to všechno pramení jenom z frustrace, že nestíháme, jo? A přesně v tomhle stavu byl i autor srdcovky, kterou tady pro vás mám teď připravenou. Všechno bylo hotový, jo, všechny nástroje nahraný, sestříhaný, veškerá melodie, prostě celá píseň hotová. Jediný, co chybělo, tak byl text. A ráno se šlo nahrávat do studia. Představte si tu situaci, jo. To musel být horor. Byl to rok 1997, takže ty internety prostě jako nebyly, jo. AI vám to nevymyslela. Bylo to všechno jenom na vás. On už byl tak vyřízený, že si na papír napsal větu. Když máš na krajíčku, pamatuj, že jednoho dne to všechno skončí. No a jakmile tohle napsal, tak najednou bum, že jo, jak lusknutím prstu to přišlo, slova do sebe začaly zapadat a vznikla nádherná balada, ale nádherná. Je o překonávání těžkých životních období, že bez ohledu na to, jak náročná je přítomnost, tak přijdou lepší časy a nakonec společně lidé dosáhnou pocitu lehkosti a štěstí. Tak jestli teď na podzim zažíváte nějaké úplně nelehké období, tak tohle je přesně ta píseň, kterou potřebujete slyšet. Tohle je přesně to světlo na konci tunelu. Nebojte se, bude líp. Lighthouse Family, hi. Na Hit Radio.

0: Na neříkej, co má se stát ve 2:45, když jsem se před chviličkou ptal, jak jste na tom s tou prokrastinací a co děláte na poslední chvíli, tak dost mě tady pobavila zpráva od Patyho, který píše, hele, já chodím na poslední chvíli do hospody a jsem z toho teda vždycky hodně ve stresu. Tak pochopitelně to chápu, tak snad se vám to dneska nestane, jo, je středa. Za chviličku John Legend, taky Naughty Boy a Sam Smith a hlavně, abyste taky nepřišli dneska pozdě nebo úplně na poslední chvíli k naší středeční roletě dvojsmyslů. Ta nás na Hit Rádiu čeká ve 2 hodiny, tak buďte s námi.
1: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
6: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
5: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
6: Nebo darujte radost, darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
15: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
14: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
15: Když mobily, tak Mironet. Mironet!
14: Klikni dvakrát!
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: John Legend a malá romantická balada krátce před druhou hodinou odpolední, před námi nejnovější zprávy. No a jak to vypadá, jak je to u nás? Máme u nás čínský špiony, anebo ne? I to se řešilo dnes u soudu. Máme aktuální informace, uslyšíte je ve zprávách přesně ve dvě. Teď aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na dálnici D1 z Hulína na Kroměříž stojí porouchané auto. Je to na 261. kilometru. Ve Zlíně, Kroměříži i Uherském Brodě se dneska hraje hokej, tak večer jezděte kolem zimáků opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlín.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok, půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
9: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku, a to kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat sněmovna, rozhodli poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Pokračuje obhájce Michal Sikora.
13: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který prodíval státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
12: A soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin. Dále by hlavní líčení mělo být veřejné. Naše badmintonisté mají nového reprezentačního trenéra. Je to 52-letý medailista z olympijských her 2004 v Aténách, Indonézan Flandy Limpele. Podle svazu má bohaté trenérské zkušenosti a měl by hráčům pomoci kvalifikovat se na olympijské hry 2028 do LA. Teď ještě pohled k nám.
1: Uherský Brod už má jasno o své koalici na radnici. Vytvoří ji Společně pro Brod, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, Občanští demokraté a nezávislé osobnosti a Mladí Broďani. Koaliční smlouvu by měli podepsat příští týden. Starostou nejspíš zůstane Ferdinand Kubáník za Lidovce. Místo starosty by měli být Miroslav Polášek z ODS a Štěpán Vrábík za Piráty.
14: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Zatím na východě Moravy vládne zataženo, postupně ale bude mraků ubývat a místy se ukáže slunce. Zítra by mělo být slunečno po většinu dne. Odpolední teploty budou i dál do 15 stupňů.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa, jsou 2 hodiny odpoledne, tak je na čase, aby jsme vylezli nahoru někam na skálu nad rybník, vzali pořádný balvan a ze zora ho hodili dolů do té vody a rozčeřili, když si to představíte, úplně všude, jak tam padne ten balvan, jak všude jdou ty vlny, tak my přesně takhle rozčeříme ty hyperkorektní vody, které tady u nás v Česku jsou. Protože ve středu na Hit Rádiu máme vždycky ve dvě odpoledne ruletu dvojsmyslů. Oslavujeme český jazyk a popouštíme uzdu naší fantazii. Co může zaznít v ložnici a... kde? Tak to se dozvíte, jakmile dospívají Coldplay. Tak buďte s náma, připravte si mobil, budete ho potřebovat. Těším se na to.

0: Play na Hit Radio. Je 14 hodin 7 minut, před námi ruleta dvojsmyslů a jenom abyste viděli, jak ten život je občas někdy nevyzpytatelný, jak je nádherný, tak já jsem měl v plánu dneska úplně jinou ruletu, než nakonec budeme mít. Jo, hned vysvětlím proč, já to dostočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A u zubaře. Tak a teď to vysvětlím, jo? Protože koukám tady na WhatsApp Vitrádia s číslem 777-937-777 a přišla sem zpráva od Lenky, která píše: ahoj, strašně se těším na ruletu. Sedím akorát v čekárně u zubaře, hraje tady Hitrádio, tak poslouchám. A pokud teda teď jste u zubaře a posloucháte Hitrádio, tak není asi jako lepší doba na to, než dát si ruletu dvojsmyslů na to, co vás čeká už za chvíli v té ordinaci, jo? Tak co může zaznít v ložnici a u zubaře? Lení, děkuju, myslím, že ty budeš mít dneska nejzábavnějšího zubaře teda. Tak jo, tak pojďte psát 777-937-777. Hned první tady. Ano, Dominik, jako vždycky, ten nejlepší. Dominik píše jako první vždycky, jo? Dominik píše: otevři ústa. Jasně. Zastrčte ten jazyk. Moc hezký, děkuju. Já tomu tady trošku ještě naložím, což teda není zpráva, to mluvím sám za sebe. Co třeba? Jednička výplň, dvojka výplň a tady si pomůžeme můstkem. Nekousat, a dobrý, už to začíná, tak jo, opět dneska vyberu ty nejlepší a ty nejlepší získá ode mě limitovanou verzi Hit Radio, verzi Člověče nezlob se. Tak pište 777 937 777.

0: Miraj a Anděl. Ať už teď děláte cokoliv, tak vás spojuje s celou republikou to, že přemýšlíte nad tím, co může zaznít v ložnici a také u zubaře. WhatsApp Rádia 777-937-777, praská ve švech, je to jako neskutečný, tak dorovnou na vaše zprávy. Tak třeba tady Petr píše, a tohle bolí? Prosím, raději mi to opíchejte. Zdravím Irena. Tohle, Kristýna, jsem sestřička u zubaře, tvoje ruleta mě fakt baví a já zde velmi často říkám, další prosím. OK, rozumím. Teď vám nasadím brýle, bude to stříkat, tak ať to nemáte ve očích. Ahoj Petr, no Petře. Lenka, zdravím z dentální hygieny, bavíme se tady. Já často říkám, nebojte se, vejde se i mezi jedničky. Ze života, můžete skvělý. Martin, hlavně mi ho nevytrhněte. O, jasně, OK. Co další? Tady takhle projedu, tohle nemůžu, tohle taky nemůžu, boží strašně. Tak, hele, Tomáš, dám vám rajský plyn a probudíte se, až bude po všem. Kámo, jestli si tohle někdy řekl v ložnici, tak se upřímně divím, že jsi pořád na svobodě. To není dobrý nápad, tohle ne. Co nějaký hlasovky? Máme tady, určitě něco najdu. Na WhatsAppu 777-937-777.
1: Ahoj, jako bývalou zubní instrumentářku mě napadá jedině au. Ahoj, Míša.
0: Děkuju. Posílejte dál, za chvilku vyberu to nejlepší. 777-937-777.

0: Martin Silovek a Dragonet, posloucháte Hit Radio a já vám garantuju, že dnešní den, tedy středa 14. října 2026, je dnem, od kdy už se na vašeho zubaře, zubařku, dentální hygienistky nebudete dívat stejnýma očima jako do dnes, jo? Máme tady ruletu dvojsmyslů, co může zaznít u zubaře a v ložnici. Vybírám pár posledních, musím to nějak dát asi na Instagram, protože je to strašně moc, je to boží. Ale díky za to, že mi píšete i přímo ze zubařských ordinací, tak mám tady třeba zdravím všechny ze zubní ordinace. Mojí sestřičce se podařilo při odsávání velkou savkou přisát pacientovi na sliznici tváře a zahlásila: jejda, jsem vás vycucla. Tak ještě, že máme ty roušky, vážná tvář se opravdu nedala udržet. Jiný pacient zase po aplikaci injekční anestezie zahlásil: pane doktore, vy tak dobře pícháte. Ok, dobře. Máme tady prostě veselo, zdraví Jitka. Ahoj, zdravím ze zubní ordinace. Mám tady další zprávu. Dobrá, tak ho tam ještě nechám, ale počítejte s tím, že dřív nebo později bude muset ven. Tohle je taky boží. Já ho vyndám raději hned, než bude nějaký problém. Já už nemůžu. Přejďte si jazykem po zubech, jestli tam něco nezůstalo, nebože. Tohle je taky moc. Sestro, podržte mi to rozevřené, já tam takhle nevidím. Tak pojďme. Pojďme teda vybrat to nejlepší, jo? Je to nejlepší a zároveň tedy nejčastější, tak jsem tady našel. Jsou to opravdu jako stovky zpráv, stovky. Je to neskutečný. Ale myslím si, že Filip tohle napsal jako první. Za mě teda pro dnešek nejlepší. Co může zaznít u zubaře a v ložnici? Hotovo, můžete si vypláchnout. Zdravím do všech zubařských ordinací po celé České republice. Od dnešního dne vztah pacient-zubař už nebude jako dřív. Hotovo, můžete si vypláchnout.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
4: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás Živý Zlín.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
15: Já jsem nevinnej.
16: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
17: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
18: Bacha, Benka.
17: Z vězeňského prostředí.
19: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
17: Oddíl B. Už teď, pouze na OnePlay.
20: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
21: Jo, jo.
20: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
21: Co mě zrovna napadne?
22: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
2: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo.
3: Ahoj.
2: Tady Conor McDavid.
1: Tak to by mě přimělo, no.
2: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco? Nesmím.
1: Jo, chci odejít hned.
3: Chci umřít.
2: Ale já už taky.
0: Naše snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut, dneska je středa a my už tady na Hit Radio přemýšlíme nad pátkem a taky nad sobotou i nad nedělí. V pátek ve 3 odpoledne to začne oblíbený retro víkend u nás na Hit Radio, bude pokračovat až do neděle do 18 hodin a v sobotu a v neděli navíc s našima kolegama z Hit Radia 90, které můžete ladit v dabu. No a co zazní v rámci retro víkendu? No samozřejmě třeba i Ariem.

0: Kateřina Marie tichá a zničená zem ve 3:15. Pomalu Alice se vlastně spolu loučíme. Moc děkuju za dnešní ruletu dvojsmyslů, pokud jste posílali i vy některé příspěvky a zároveň i za to, že jste to vydrželi poslouchat. Je to skvělý, prostě každou středu ve 2 odpoledne tady na Hitrádiu zkoušíme, jak tenký led v dnešní hyperkorektní době ještě je. A nemyslím si, že dneska by pod náma křupnul, myslím si, že dneska už jsem si trošku i namočil podrážky. Tak moc za to děkuju, můžeme v tom dál pokračovat. My na Instagram Hitrádia a taky na můj, můžete si mě tam najít, jsem tam jako Jirka Pelnář, tak dáme video. A pokud se nebudete stydět a bát to takhle veřejně napsat, tak do komentářů můžete ty jednotlivý tipy psát i vy, co může zaznít v ložnici a u zubaře. Musím vám jako říct, že takhle jsem se dlouho fakt ještě nezasmál. Úplně jako super, takže díky, budu to tam mít na Instagramu v průběhu dnešního odpoledne, můžeme se tak ještě zabavit až do dnešního večera. Za chviličku Imagine Dragons, taky David Guetta, tedy svým Stones and I a především naše odpolední show, která se na vás těší od 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář a jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne na startu srdcovek se na vás těším. Tak se smějte.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hitrádio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlin.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hitrádio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
11: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Unicars CZ Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.

která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio. Zlepši si nálo.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici Sokolská, tady ve Zlíně. Máme tady hlášenou kluskou vozovku, pravděpodobně nafta na vozovce rozlita, na místě hasiči, tak už to samozřejmě řeší, takže projíždět opatrně. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
4: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam regga, vyhrávej mužik.
5: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc. Unihobby. Rozumíme českým kutilům.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Maximální cena nafty se zítra opět zvýší, tentokrát jenom mírně, o 2 haléře. Litr bude stát maximálně 48,60. U benzínu se nejvyšší povolená cena zítra sníží o 10 haléřů na 47,10. U vlakového nádraží v Otrokovicích vznikne 660 parkovacích míst. Většina bude pro osobní auta, dalších 19 pro dodávky. Stavba začne v říjnu a hotovo by mělo být do prosince. Půjde o první placené veřejné parkoviště v Otrokovicích. Radnice tím chce předejít tomu, aby se z něj stalo místo pro dlouhodobé odložení aut. Ceník zatím stanovený není. Americký prezident Donald Trump zveřejnil další kontroverzní video. Utahuje si z mladíka, který v sobotu v Anglii vlezl v zoo do výběhu tygrů a jeden ho zabil. Trump mladíka zjevně paroduje. Nechal si umělou inteligencí vytvořit záběry, jak sám zastaví tygra s dvíženým prstem a pak se s ním mazlí. Dnešní hokej ve Zlíně bude věnovaný studentům UTB. Po předložení Isaac nebo studentské karty získají za zvýhodněnou cenu vstupenku na hokej a zároveň na afterparty do Flipu. Další info přidá za zlínský hokejový klub Kuba Štefek.
12: Společně oslavíme 25 let Univerzity Tomáše Bati. Jako hosté ve studiu tady budou pan rektor, prorektor. Čeká nás v průběhu zápasu soutěž o merch Univerzity Tomáše Bati a věříme, že studenti dnes dorazí co největším počtu, protože mám informaci, že pokud Berani dnes zvítězí, tak by se mohl a měl na parketu objevit sám maskot Beran, což by bylo snad poprvé v dějinách Flipu.
11: Utkání RI Okna Berani Zlín proti Sokolovu startuje v 17.30.
1: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
9: Počasí v pěti slovech.
0: Tak zkus.
11: Už leze sluníčko, Pavle, vidíš?
0: Už leze sluníčko.

0: jsem tady.
1: Dneska jsme rozjetí, dneska to bude super.
0: Já dneska normálně cítím, že bych měl asi 18 káv, úplně jsou na buze.
1: Já, že 18 let, to by bylo ještě lepší.
0: To taky,
1: wow.
0: To je vlastně to samý úplně. My po 30 všichni víme, že dát si 18 káv je jako cítit se za mladá.
1: No nevím, na druhý den už moc ne potom.
0: Hned ze startu já to tady strhnu jak náplast, se tě zeptám, jestli ti někdo pochvál, že máš fakt nádherné, masné vlasy.
1: Jej, Damane, jo ty, teď.
0: Vysvětlím za chvilku.

0: námi teda Mike Mikko Romance. Nicméně já jsem před chvilkou tady pochval a urazil Šárku zároveň.
1: Jo, jo, řekl, dobrá práce.
0: Jo, když jsem řekl, jestli máš, nebo jestli ti někdo někdy pochval tak krásné masné vlasy.
1: Jo, to jsou negy, že jo, to řešili v teorii velkého třesku.
0: No, protože jedna taková zpráva tady vlastně na mě dneska vykoukla.
1: Jo, jeden Nex Otrokovic máme takový.
0: Přesně. Že v Otrokovicích bude nové parkoviště.
1: Ano, u vlakového nádraží, krásný, 66 míst, super.
0: Přesně.
1: Dotud je to dobrý.
0: Jo.
1: A teď pojď.
0: Ale bude placené.
1: No jo.
0: Tak a to je přesně ono. A já se právě ptám, nejde budeme řešit parkoviště, jo. Prosím vás, já chci od vás slyšet. Kdy naposledy vás někdo pochválil a urazil zároveň? Jo, nebo jestli jste se někdy dozvěděli nějakou zprávu, která vás potěšila a třeba rozesmutila v ten samý moment.
1: Ježíš, já se těším, tohle bude super.
0: 601 13 13 05, náš WhatsApp.

0: Tady odpolední show na Hitradio Zlín 601 13 13 05. Tady se nám zase sešli sami vtipálci. Hrozně moc to cením. Pokud je to realita, tak je mi toho líto. Protože my jsme se ptali, kdy naposledy vám někdo řekl nějakou větu, pochvalu třeba, která vás potěšila a urazila zároveň. Jana, když mi partner řekl, že krásně hubnu a že jsem jako laňka a pak dodal, že do cíle mi zbývá už jenom 8 kg.
1: Ne, ne.
0: Mě to přijde hezký.
1: Budíš mu ze mě lehká, podle mě už nežije ten člověk.
0: To,
1: jako.
0: A já třeba, jako mě to přijde v pohodě.
1: Cože?
0: Jako přece,
1: zkus to doma, jo? Tak odpolední show v tomto složení končí, Pavel bude mrtev zítra, tyjo.
0: V případě hledáme náhradu za mě, no. Tobiáš, když mi šéf řekl, že nám přidá podle toho, jak pracujeme a jak si zasloužíme, a pak mi přidal na výplatu asi 350 korun.
1: Takhle, kdyby to bylo 350 na hodinu, to by bylo fajn, ale no, asi nebylo, no. Podle toho, to jak to bych píš, asi ne.
0: A Radka, syn mi kdysi řekl, že ten můj knírek se mu hrozně líbí.
1: Ježiši, ale tak děti jsou na tohle fakt úplně nejvíc machři, jako. Jo, mě taky kdysi takhle, jako, jsme se tak dívali na telku a dcera od mého bráchy mi říká, hele, tady ten spray proti černým tečkám si taky pořiď, ne? Říkáme, nemám černý tečky. A ona se tak podívala a říká, viděla ses?
0: 1-0.
1: Au.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz. Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
6: Bavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den.

0: a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Setín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Já se prosím vás v tuto chvíli chtěl říct, že stará opuštěná škola, škola v Bohuslavicích u Zlína, pátek 30. října a 31. října ožije. Pak mi došlo, že vlastně možná ne.
2: Možná ne, možná to budou fakt nemrtví, nebo takový nějací zombíci, kteří jsou vlastně mrtví. Takže já nevím, tak vlastně ožije. Takže tak oni jsou živí, ne?
1: Ta škola omrtví?
2: Omrtví?
1: Něco takového.
2: Dobře.
1: Bude to prostě neskutečný zážitek hororový. Posíláme vás na kabinet plný hrůzy, který, jak už jsme řekli, bude v Bohuslavicí hrůzy, opravdu ve staré opuštěné škole. Budou tam opravdu převlečení lidé nebo nemrtví.
2: Počkej, to neříkej, třeba to budou praví jako zombíci.
1: Je to, jo, jasně, ano, budou praví zombíci.
2: Co my víme.
1: Jasně. Tak v tuhle chvíli tady s vámi Pavel, Šárka a taky Míša. Míšo, dobré odpo.
3: Ahoj.
1: Nazdár, tak prosím tě, ty budeš soutěžit o lístky takzvané deluxe vstupné, což zahrnuje vstup na strašidelnou trasu, drink a snack k tomu. Tak já doufám, že si to užiješ a hlavně, že projdeš všemi třemi otázkami. Jsi připravena?
3: Jsem, pojďme na to.
1: Otázka první. V kolik hodin akce začíná? Za A v 7 ráno, za B v 7 večer, a nebo za C o půlnoci?
3: 7 večer?
2: Jasně!
1: Výborně! Který z následujících zvuků je nejděsivější? Za A. Smích dítěte o půl jedné ráno, když nemáš žádné děti. Za B. Chrčení podezřelého člověka na prázdné autobusové zastávce. A nebo za C, když za sebou slyšíš, stojí policie.
3: No, to těžko říct, ale myslím si, že to bude Bčko.
1: Všechno je dobré.
2: Jo, přesně tak, ano.
1: A kolik stojí standardní vstupenka na kabinet plný hrůzy? Za A, je to zadarmo. Za B, 250 korun. A nebo za C, 666 korun.
2: To by bylo.
3: Já si myslím, že to bude za B.
2: Jasně.
1: Ale 666 by mohlo být.
2: Tak možná příští rok, uvidíme.
1: Příští rok, tak se mají jako inspiraci. Nicméně, Míšo, tak ty samozřejmě vyrazíš. Zeptám se, máš děti?
3: Mám.
1: Nech je doma.
3: Ale malé, takže tak, nevím.
2: Jo, to není dobrý nápad.
1: Nech je doma, užij si to. Nevím, jestli se vůbec hodí říkat, užij si to.
2: Já myslím, že jo.
1: Boj se
2: ráda, Míšo, vůbec. Dobře. Jak to máš?
3: Jo, jako bojím, no, ale pak je otázka, až přijde tma, takže...
2: Možná tam ani nevejdeš už potom, že dovnitř. Zůstane jenom s tím drinkem venku a v pohodě.
1: Tak jo, užij si to, víš, hezky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: Já se ještě jednou tady v té hodině na Hit Radio Zima odplní show musím zeptat, jestli jste byli na houbách. Byli jste někde?
1: Jakože než mě maminka porodila, tak jsem byla na houbách.
0: Teda, ale to ne? Jsem byl na taky, že jo? Jsem byl taky a nic jsem si nedonesl, že jo? Vůbec nic jsem neuměl.
1: Ne, jenom život, ale jinak pohodě. Jenom,
0: taká drobnost, prosím tě. No ne, tak podzimní houbarská sezóna se ještě prý prodlužuje. Letos ale nebyla vůbec vydatná na nás takové ty klasické houbaře typu sbírám babky hřiby. Nic jiného neznám, tak pro nás jako se toho prý v lesích jako moc nenašlo. Ale ten, kdo se v tom vyzná, kdo sbírá ty lišky, já nevím, kotrče, nebo já nevím, co všechno se sbírá, tak pro ty se houbařská sezona prodlužuje a dá se nazbírat toho hodně.
1: Takže ať si to přeložím, já nemám chodit do lesa, nemá to u mě smysl.
0: Ne, ty jo. Se máš edukovat, ty se máš učit a zkoušet.
1: To budu mít napsaný pak na náhrubku.

0: už v pátek odpoledne.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
3: tuzemák půl litr Fruko Schulz za skvělých 109,90. Mléko polotučné Madeta Jihočeské s apkou za pouhých 9,90.
2: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
9: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Tady na Hit Radio Zim odplní show zazní jedna z nejdivnějších a nejbizarnějších věc, kterou kdy v životě Šárka Hlubcová řekla nahlas.
1: Přátelé, buďte rádi, že už skončilo léto a nemusíme chodit na zmrzlinu.
2: No to mě vždycky uráželo.
1: Je to skvělá zpráva, protože teďka přišli od hygieniků výsledky kontrol zmrzlin za léto a věř mi, že to je hodně špatný.
2: Ne.
1: Jo, počkej si.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici Skály, Tlumačově. Tady máme nehodu dvou osobních aut, která se aktuálně teda řeší. Jinak nevidím žádné komplikace ve Zlínském kraji, tak snad už jinak. Jezdíme v poklidu. 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlobcová. Povolební jednání ve Zlíně mají bouřlivý vývoj. Hnutí Zlín 21 ukončilo jednání o možné koalici s ANO a ODS a nyní se další tři subjekty spojily. Jde právě o ODS, dále Společně pro Zlín, kterou vytvořili lidovci, TOP 09 a nestraníci, a do třetice Zlín srdcem a Piráti. Tady je Aleš Dufek z lidovců.
12: My jsme respektovali povolební vyjednávání, které vedlo hnutí ANO jako vítěz. Na to mají svoje právo, ale Zlín 21 vydal prohlášení, že pro něho nic z tohoto jakoby už neplatí, že se vrací jako do bodu nula, tak v podstatě jsme se dohodli, že budeme postupovat společně. Sečetli jsme si naše hlasy, které jsou v této chvíli na 12. Považujeme se v daném případě za nejsilnější seskupení ve Zlíně a v podstatě přebíráme v této chvíli ta povolební vyjednávání.
11: Dnes tato trojice jedná se Zlín 21, zítra se STAN. Trochu strašidelně dopadly kontroly zmrzlin za letošní léto. Víc než polovina vzorků nesplnila hygienické limity. Podle inspekce prodejci zmrzlin mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu a zanedbávají čištění zařízení. Zároveň nás ale inspektoři uklidňují, že problém se netýká celého zmrzlinářského trhu. Častěji totiž kontrolují místa, kde očekávají problémy. Andrej Babiš popřel, že by chystal změny ve vládě. Deník N včera psal, že premiér zvažuje výměnu ministra školství a ministra životního prostředí. Dnes ale předseda vlády řekl, že Robert Plaga má jeho důvěru a nemá nic ani proti Igorovi Červenému na životním prostředí. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu včera lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Informoval o tom Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře a papež se má zotavovat přibližně týden. Oblačnosti nad východem Moravy postupně ubývá a místy už se objevuje slunce. V noci čekáme oblačno až polojasno s ranními minimy kolem 3 stupňů. Objevit se můžou i přízemní mrazíky. Zítra čekejme po většinu času slunce a opět až 15 stupňů.
13: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
10: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: Bojíte se málo a měli byste víc.
14: Jejda, mane, to je politický slib nějaký, ne? Bojte se, všichni
0: no
14: se až, bojte.
0: Až budu já kandidovat do čehokoliv, tak ano, tak to bude můj slogan.
14: Jo. Bojte se. A bude to pravda, se. To je fakt. No.
0: Zvolíte mě, bojte se víc. Ne, prosím vás, tak my celý tento měsíc na Hit Rádiu Zlín hledáme nejstrašidelnější místa z Zlínského kraje a já bych teďka pozdravil do obce Roštění. Tam žije.
14: Počkej, to nějak jsou... Ne.
0: 666
14: obyvatel. Ne, nekecej, Roštění, ďábelské.
0: Prosím vás, může se s tama někdo aspoň jeden odstěhovat, nebo naopak jeden přistěhovat, je mi jedno, jak to vyřešíte.
14: Jenom tak, ať jsme klidní.

0: Tady Hitradio Zlín, tady odpolední show Pavla Šárka. No a Zlín velmi přibližuje a rozšiřuje parky pro skateboardisty v poslední době.
1: Počkej, co jste řekl, že Zlín přibližuje parky pro skateboardisty?
0: No ano, že
1: jako, že to mají blíž,
0: jo,
1: jako.
0: Jo, jasně.
1: Jo, takhle. Tak na tom skateu snad můžou zajet jako 200 metrů dál, ne?
0: Na skateu se blbě jezdí. Jako,
1: cože?
0: Nějaké vzdálenosti.
1: Já vím, na chodníku jako je to blbý, no, jo, to ti uznám.
0: Až ty partizány, to není úplně OK, no.
1: Cože?
0: No, kachličky, jo, co vyskakujou. Partizány, víš?
1: Tak teď už vůbec nevím, o čem jsme chtěli tenhle vstup vlastně dělat.
0: O tom, že Zlín přibližuje a rozšiřuje parky pro skateboardisty.
1: Výborně.
0: A mě jako vlastně napadlo, protože ono se to jako očividně vrací, protože za nás, jako to je blbé to říct, ale v našem mládí, v našich pubertálních letech, to je to slovo, co jsem hledal, v našich pubertálních letech byl každý na skateu. Každý chtěl být skateboardista, každý chtěl mít zvonáče a jezdit.
1: To jo, ale tak v té době nebylo tolik věcí, co mohli dělat jinýho, rozumíš? Takže teď jako je vlastně hezké, že se to vrací, no, že jako opouští trochu ty počítače a jdou aspoň na chvilku ven, to je
0: tak
1: fajn.
0: Teďka zase vzpomínejte a já chci si potvrdit svoji teorii, že jsme všichni jezdili na skateu. Bylo to tak, jako všichni jsme aspoň v nějakém krátkém úseku a období svého života měli skate, jezdili na něm a připadali si hustě, že jo?
1: Až na to poslední ti to uznám, protože mě to fakt nikdy nešlo a připadal jsem se jak naprostý kretem.
0: Když jsem dal olíčko, jsem byl nejvíc.
1: Wow.

0: chviličkou na Hitradio Zín odpolední show jsme se ptali, co vy a skate, protože předpokládám, že v pubertě jsme asi všichni jezdili na skateu, nebo v nějaké té éře jsme toho byli všichni hrozně pobláznění.
1: Tak ono to bylo strašně moderní, jakože no. Mezi prostě zpěvákama tak, že jo, Avril Lavigne pro boha,
0: no jasně,
1: všechny nás dotáhla na skate, jako.
0: Ona byla první a poslední, koho jsem měl na plakátu nad postelí.
1: Hezky pěkně.
0: No, no, miloval.
1: Teď tam máš svatební fotku.
0: Nemám, ne. Nemám, ale měl bych možná mít, pravda.
1: Asi jo.
0: Děkujeme, si říkám, kdo se mnou nemluví. Emma, my jezdili na skejtech celá parta, holky, kluci, všichni poloholené kalhoty, jak jsi říkal, zvonáče a jezdilo se, to je pravda. A ještě jsme měli ty boty speciální, to nebyly botasky, to byly...
1: Prostě skejťácky boty.
0: No, to má nějaký název, já se nevzpomenu.
1: Jo, tak to nevím teda už.
0: Tomáš, skejty byly klasika, maximálně měl někdo koloběžku, ale takovou tu na tríčky. Olíčko na skejtu bych dokázal ještě dnes.
1: Prosím tě, zasvěť nás, nezasvěcené, co je to olíčko. Ukaž, Pavle, ukaž
0: tohle
1: mi ho.
0: Je prosím Šárka Holubcová,
1: jo, já to
0: člověk,
1: fakt nevím,
0: který má znát všechno. Olíčko, to, že skočíš, ne, jako.
1: Jakože normálně skok. Jenom skok.
0: Ne, olí, no,
1: olíčko.
0: Jako, bože.
1: Dobře.
0: Řekni si to jindy.
1: Proč tomu neříkáte skok, když je to skok?
0: To není hustý.
1: Jo, aha, pardon.
0: Radek, to mě asi minulo, ale my zase všichni řešili Beyblady. To si pamatuju docela živě. To je pravda, ale ženské ne. Ale kluci to taky měli jednu dobu.
1: Tak to ježišmarja, jsem se strašně stará, to nevím, co to je.
0: No nic, tak jo.
1: No, tak co to je?
0: Dáme písničku, já to tady budu vyšetřit.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
7: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
7: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet! Klikni!
8: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
9: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
14: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
13: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
14: Nebo darujte radost, darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz
15: 2 plus

0: kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Šrouby v ruty Matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: dnešní menzetku, nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, si řekneme, proč není dobré v noci používat místo světla plutoniovou tyč.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Protože pak svítí.
2: Tak já tě uklidním, prosím tě, i bez tyče svítíš, Pavle, i tak. I bez tyče svítíš. Ano, lidi svítí, přátelé, a nemyslím to fakt jako nějak ezo, že máme auru, jako.
0: To
2: ty,
0: jo,
2: ty nemáš. Ty nemáš auru. Ale opravdu fakt v temnotě lidské tělo svítí, ale bohužel tak si nevidíme, protože je to tisíckrát slabší než citlivost našeho oka. Takže jako svítím, ale je nám to na prd.
0: Děkujeme.
2: Jo, není zač.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: že se teda Sad svobody tady ve Zlíně pod zámkem nebo okolo zámku upravuje. A mě vlastně už včera jako napadlo, když se tam prostě pokácí ty stromy, nebo co se s těmi stromy bude dít, jestli se pokácí, nebo jestli ty kytky jako já nevím, rozmlátí, víš, jako, že si to jako vykopou, nahnuj, nazdár.
1: A dneska tě potěšili, že? No dneska se dozvěděl, že půlku z toho vykopají a přesadí nám.
0: No, a to je hrozně super, hezké, že? Vlastně. Víš, jako, jak se i v tom Zlíně, jako já to fakt musím říct, že a pochválit, mně se to líbí, že v tom Zlíně i na tyhle věci se myslí. Víš, že se neřekne prostě vyhoďte ty kytky, dáme tam za chvilku nové.
1: Je fakt, že Zlín je město zeleně, jako to jim uznám, jakože semaforů a zeleně, jo, to je tak, to je Zlín.
0: Já pořád říkám, a nevím, jestli jste si toho nikdy všimli, že ať stojíte ve Zlíně absolutně kdekoliv.
1: Tak vidíte semafor.
0: Tak vidíte les, les jsem chtěl
1: ten
0: říct.
1: Taky.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
4: Gravitrax Spiderman.
5: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
4: Když stavebnice, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení lodží a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
14: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
13: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
15: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozu Citroen.
16: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
17: Já jsem nevinný.
18: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
19: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
3: Bacha, Benka.
19: Z vězeňského prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
19: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
12: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
20: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: rovnou tady na Hitradiu z Dino odpolední show říkám, že nejdu.
1: Pavle, běž.
0: Nejdu.
1: Pavle, běž.
0: Nejdu nikam.
1: Je to jako sice jako nepovinné, ale je to taková krásná občanská možnost.
0: Teď jsi odpověděla.
1: Projevit svůj názor, no tak.
0: Odpověděla jsi,
1: je to nepovinné, takže nejdeš.
0: Je to nepovinné.
1: Ano, tak takhle to dopadá, že se Pavla zeptáte, přátelé, jestli jde do druhého kola senátní voleb.
0: Ne, jdu, takže... pravda je taková, že
1: fakt, jdu. Jo?
0: Jo, tak jako já to považuji, že musím. Já to neberu jako, že nepovinnou, já to považuji jako povinnou. Pak...
1: Jako takhle, jestli si chceš stěžovat v hospodě, tak musíš jít.
0: Přesně.
1: Prostě.
0: Já si pak jako nedokážu stěžovat, že jednou jsem nebyl, nevím, 18, 19 jsem nebyl u voleb a pak mi bylo hrozně jako blbě.
1: Jo.
0: Si jako
1: neměl zprávu, prostě si zastěžoval.
0: No,
1: to chápu,
0: jsem ani komentáře nepsal.
1: Tak přátelé, slyšíte taky, pojďte k volbám, anebo nechoďte, to je na vás, já vás vlastně nutit nesmím, že jo, ale každopádně o volbách za chvíli.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, akorát píše František, hlavní křižovatka pod velkým kinem, ze směru od polikliniky do centra stojí odstavené auto v prostředním pruhu, jsou tam pěkné kolony, hlavně od Alberta. Tak s tím počítat, no a kdyby náhodou přibylo něco nového, tak 601 13 13
1: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Co kdyby loutky ožily a fantazie neměla hranice? Přesně takové je imaginárium divadla bratří Formanů na Zlínském zámku. Výstava, kde se smí sahat, zkoumat a objevovat. Přijďte s celou rodinou probudit svou hravost. Otevřeno od středy do neděle. Více na kulturazlín.cz. Zve vás Živý Zlín.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. V pátek a sobotu nás čeká druhé kolo senátních voleb. V obvodu Zlín o naše hlasy usiluje Tomáš Guláň za ODS a kandidát STAN Ivo Mitáček. Na Uherskohradišťsku se utká obhajující Josef Bazala za KDU-ČSL s Jiřím Vašicou za ANO. Volí se ve stejných místnostech jako před týdnem a také ve stejném čase, tedy v pátek 14 až 22 a v sobotu 8 až 14. Volební lístky tentokrát dostaneme až ve volební místnosti. Maximální cena nafty se zítra opět zvýší, tentokrát jenom mírně, o 2 haléře. Litr bude stát maximálně 48,60. U benzínu se nejvyšší povolená cena zítra sníží o 10 haléřů na 47,10. Ještě dnes můžeme v ulicích potkat dobrovolníky z Bílé pastelky. Jde o tradiční sbírku na podporu lidí se zrakovým postižením. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Jde třeba o výcvik vodících psů nebo pomůcky, které usnadňují orientaci v prostoru. Přispět můžeme i online. Dnešní hokej ve Zlíně bude věnovaný studentům UTB. Po předložení Isaac nebo studentské karty získají za zvýhodněnou cenu vstupenku na hokej a zároveň na afterparty do Flipu. Další info přidá za zlínský hokejový klub Kuba Štefek.
8: Společně oslavíme 25 let Univerzity Tomáše Bati. Jako hosté ve studiu tady budou pan rektor, prorektor. Čeká nás v průběhu zápasu soutěž o merch Univerzity Tomáše Bati a věříme, že studenti dnes dorazí co největším počtu, protože mám informaci, že pokud Berani dnes zvítězí, tak by se mohl a měl na parketu objevit sám maskot Beran, což by bylo snad poprvé v dějinách Flipu.
7: Utkání RIOK na Beraně Zlín proti Sokolovu startuje už za půl hodiny. Podvečer i noc budou na východě Moravy polojasné až oblačné. Teploty nám nad ránem spadnou zhruba na 3 stupně. Zítra může být ráno sem tam mlha nebo nízká oblačnost. Už během dopoledne se ale rozpustí a pak by mělo být po většinu času slunečno. Maxima se dostanou až k 15 stupňům.
1: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
6: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: Ještě dalších 60 minut jsme tady pro vás.
7: Mě úplně baví tady ten vibe, tady to jako podmazovíš. Je úplně, přesně.
0: Yes. Tak za chvilku se vystrašíme a moc rádi, protože budeme řešit nejstrašidelnější ulice Zlínského kraje, které nám zároveň tipujete a za ty tipy pak někdo z vás dostane 10 000 korun. Tak za chvilku se to trošičku přiblížíme a jestli myslíte, že jste viděli nejlepší horor všech dob, něco jako třeba někdo řekne věc, někdo řekne, že nejlepší byl třeba to a podobně. Já tady mám něco mnohem horšího.
7: Já tě nenávidím.

0: nejstrašidelnější místa Zlínského
1: kraje. Já teď opravdu musím varovat všechny slabé povahy.
2: Já se odmítám podílet na tomto vstupu, Pavle. Ne, prostě proč mě zase... Proč mě šikanuješ prostě?
1: Vybíráme nejstrašidelnější ulice Zlínského kraje tento týden. Vy nám tipujete na našem webu hitradiozlin.cz. A když Jarka přišla a říkám, tak máme nejstrašidelnější ulice, tak ona začala zpívat. Já jsem to nahrál.
2: Prosím, ne.
1: Takže slabé povahy v tuhle chvíli.
2: Stište to fakt.
1: Se stiší. Tohle je Šárka.
3: Okay. Jo, ulice je jako se. Už je plamenek, těsně dlouhej den.
2: Ty jsi fakt zlý.
1: Skvělý.
2: Za tohle se vám omlouvám, ale to jsou takové ty věci, které máte prostě od mládí v hlavě a už nikdy, nikdy je nedostanete pryč.
3: Jo, ulice
2: prostě.
3: Je
2: jako se. Ne.
3: Už je plamenek, těsně dlouhej den.

0: zpěv. A náhodou ti to šlo, bylo to chytlavé.
1: To teda, jo.
0: Škoda, že to nenapsala ty. Tak jinak, opět se teda hlásí termíny očkování proti chřipce. A mě letos jako napadlo, že bych to zkusil, já jsem do toho nikdy nešel. Ty se zatvářila. Ty
1: proč chodíš? Máš potřebu to zkusit? Ne, jenom že mi to přijde jako, co bych tak letos zkusil nového? O, půjdu se naočkovat proti chřipce, jako fakt?
0: Ne, mě jde o to, že vlastně já to mám jako zažité, že pravidelně vždycky v zimě jsou aspoň dvakrát nemocný na chřipku, jako vždycky.
1: Asi si jistý, že je to chřipka. Víš jenom jako, že očkování proti chřipce tě neochrání proti všem dalším nemocem na světě, jo?
0: Ale někdo to musí zkusit, ne?
2: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlin.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín. Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlín.cz.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
9: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
10: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
15: Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
16: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
17: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
16: No nekecej.
17: Citroën Happy Days jsou tu.

0: nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
3: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo.
4: Ahoj.
3: Tady Conor McDavid.
2: Tak to by mě přimělo, no.
3: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco, nesmír?
2: Jo, chci odejít hned.
3: Chci umřít.
1: Já už taky. Dnešní snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Jeden rychlý prakuk do kalendáře na Rádiu Z.
1: To se taky stává tady pomalu už jako rubrika. Nejhorší výrazy Pavla Cecka, co se týkají slova podívat se do kalendáře.
0: Tak je prakuk dneska.
1: Prakuk.
0: No. Tak středa 14. října, my jsme dneska v Hlavou proti zlínu rozdávali dva exkluzivní, ale deluxe lístky na kabinet plný hrůzy, který bude na konci tohoto měsíce 30.31. října ve staré opuštěné škole v Bohuslavicích u Zlína.
1: Já mám takový technický dotaz. Zítra máme tak ještě ty lístky?
0: Máme.
1: Já si říkám, že by možná mohl vyhrát nějaký můj kamarád, víš, že bych to, co, ne?
0: Otázka, jak to zařídíš?
1: Pavle,
0: jak to
1: přes zařídíš? Tebe.
0: Přesně. Tak potom dnešku. Ty nikdy.

0: jsme dneska tady na Hit Radio Zín plní show vlastně neustále nabádali, abyste mrkli na náš web hitradiozin.cz, kde už máme samozřejmě dispozici formulář, tedy když vyplníte s nejstrašidelnějšími místy z Zlínského kraje, zapisujete se do soutěže o 10 000 korun. Nicméně je nutno podotknout, že my máme taky Instagram.
1: No přesně, on nám teďka volal a stěžoval si, že tady propagujeme web a na něj jsme zapomněli, tak teď pojďme pochválit náš Instagram.
0: Ti volali z Instagramu?
1: No přesně, jako říká Šárko, to nejde takhle. No, prostě Mark volal, jako, jo, říká, že, jo, jako jo, jo. Vaše webovky fajn, ale jako musíte ten Instagram trochu tlačit.
0: Jak se jinak, takže, jak se jinak má jako s dětma?
1: Ty prostě mě nic moc, jako u něj teda. Ale tak to ti řeknu potom.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
13: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
14: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
15: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: jo, tady, no tak nedá se nic dělat, ale odpolední show je pro dnešek u konce.
1: Pavle, nemůžeš ten rozlučkový vstup říkat, a je to tady, musíš, a je to tady, takže smutně musíš to říct.
0: Je mi líto, ale musím vám sdělit špatnou zprávu.
1: Ano.
0: Ne, to zní moc depresivně, ne?
1: No jo, ale tak to je depresivní, že odcházíme, ne?
0: Jo, to je vlastně taky pravda.
1: No i když, jak pro koho.
0: Zítra na 15. se na vás budeme těšit.
1: Těšíme se, jasně.
0: Opět dva lístky na kabinet plný hrůzy.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Oprava silnice mezi Bystřicí pod Ostýnem a Hlinskem už je hotová. Jezdíme bez omezení. A připomínám, že v Uherském Brodě, kromě Říži i Zlíně, se dneska hraje hokej. Projíždějte kolem zimáků opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Den otevřených dveří ve sklárně Květná. Sobota 17. října od 8 hodin. Prohlídka výroby a výhodné nákupy skla. Více na Květná 1794.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Auto není jen způsob, jak se dostat z místa na místo. Je to váš životní styl, volba i cesta. Cuha Auto. Renault, Dacia, vozy nové, ojeté i autorizovaný servis. Cuha Auto v Vsetín Bobrky. Více na cuhaauto.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel se příští týden zúčastní konference v Německu. Zaměřená je na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou. Podrobnosti k programu Hrad zveřejní až v nadcházejících dnech. Pro hlavu státu půjde o první zahraniční cestu po návratu z dovolené v Maroku. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a stresného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Jeho obhájce Michal Sýkora.
3: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který předíval státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
2: Líčení zatím pokračuje do tohoto pátku. O celoživotní úspory přišla žena z Táborska. Naletěla podvodníkům, kteří slibovali výhodné investice a snadný výdělek. Falešným kurýrům postupně předala v obálkách neuvěřitelných 4,5 milionu korun. Policie se případem zabývá. Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro malé a mladší televizní diváky 180 milionů korun, což je nejvíce od vzniku kanálu ČTDčko. Do obsahu pro mládež na webu půjde o 15 milionů více, celkem 45 milionů korun.
4: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
2: Během noci polojasno, místy se vytvoří kráno mlhy, nejnižší teploty 5 až 0 a četné přízemní mrazíky. Čekáme pak zítra polojasno, skoro jasno, během dne přibývání mraků, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na Šumavě kolem 12 a slabý proměnlivý vítr.
5: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. s vámi dneska výjimečně Lea, tak si to společně užijeme. 80. 90. nejlepší hity až po milénium. Tak co takhle song pro všechny přátelé? Rembrandt právě teď, tak startujeme. Hezký dobrý večer.

Jedna z mých nejoblíbenějších písní z filmu Divoké kočky. Takový tip, na co se třeba můžete mrknout. Krásný dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině, s vámi dneska výjimečně Lea. Tak co, už máte padla? Napište mi, kdo posloucháte právě teď, případně odkud a co děláte, jak se máte, na 777-937-777 a já vám za to budu posílat jeden lepší hit za druhým. 80, 90 až po milénium a jinak tomu nebude ani teď. Tak příjemný poslech, bokem doprava, bokem doleva, Los Lobos, La Bamba.

0: Středa večer, 14. října, 2 minutky po 7:15, krásný dobrý večer, s vámi Lea a jdeme na vaše SMSky, které jste nám napsali. Píše nám tady Lenička: krásný večer Leonko, jsem v práci, věnuji se výkazům, což se při poslouchání Hitrádia počítá samo. Leničko, děkujeme za krásnou zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka: ahoj Leonko, já teď poslouchám Hitrádio Klasik a moc se těším na víkend, na retro víkend, budu ho poslouchat celý víkend. Věrný posluchač Adam, tak ne posluchačka, ale posluchač. Adamku, taky tě zdravíme. Já si dám o víkendu trošku volno, ale budou tady moji úžasní kolegové z Hitrádia 90, jako je Vláďa Řepka, Markéta Rachmanová, Ivo Aláč a taky naše nová tvář Hitrádia 90, Boží Lucie. Tak myslím, že si to s námi 100% užijete. Taky nám tady píše další skvělá posluchačka: hezký dobrý večer Leonko, poslouchám v Ústí nad Labem, připravuju dobroty na zítřejší oslavu táty narozenin. Připraven je bramborový salát na chlebíčky, v troubě se peče veka, domácí, taky bych si dala. A až trochu poklidím kuchyň, tak jdu ještě na likérové špičky. Večer pak zasloužený čaj a postel. Zdraví všechny, posluchačka Eliška. Děkujeme moc, kdo píšete, klidně pište dál a za chviličku Freedom, DJ Bobo, anebo Bon Jovi, It's My Life. Tak díky, že posloucháte.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás.

0: a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Já jsem nevinnej.
6: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
7: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
8: Bacha, Benka.
7: Z vězeňského prostředí.
9: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
7: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
10: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
11: No já jsem úplně vorosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
10: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
11: Cože?
10: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
12: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
13: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
12: Všechno, zachraňte nás.
13: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
12: O, děkuju.
13: To my děkujeme.
14: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

John Bon Jovi, It's My Life, krásný dobrý večer, 18 hodin 36 minut, aktuální čas. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co myslíte, že bude teď? Přijde nádherná žena, je to takový ženský idol mého tatínka, prosím vás. Mýmu tátovi je 65 let, možná se mu rok přidala, tak doufám, že neposlouchá. A není to nikdo jiný než... Shania Twain, nádherná ženská, ještě líp jí to zpívá, tak si ji užijte právě teď a taky bude Wet Wet Wet a spousty dalších skvělých hitů, buďte s námi.

0: volno, my si užijeme volno, obě dvě jsme strašně rádi, že občas budeme mít takhle volno, nebo ono se to děje třeba jednou za rok, takže já normálně mám, přátelé, volný víkend. Pátek, sobota, pátek vlastně večer jsem tady s vámi, ale sobota, neděle úplně volno, takže opravdu zbalím nohy na ramena, odjedu se někam zregenerovat, protože nám začíná předvánoční a vánoční sezóna, tak se těším strašně moc. Každopádně vy se těšte za chviličku Falco nebo třeba Shakira.
1: Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Trenýrkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Franto, kde jsou ty maliny?
15: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
14: Taky zavakuovaný.
16: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle.
17: Domo.elektro.cz.
18: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
20: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
21: Proč tady musí bejt furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
22: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kazení je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Unicar CZ Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hit Radio. 2 minutky po 19. jedeme, nezastavujeme nejlepší hity, Kabáti, anebo Vaya con Dios, jdeme na to.

Ne, na, na, na. I takhle zaspívat si společně můžeme. 19 hodin 8 minut, k tomu krásný dobrý večer. Je středa 14.10. Hrajeme to nejlepší z 90. 80. až po milénium. Tak teď si tady dáme takovou typicky taneční pecku. ATC, My Heart Beats Like a Drum. Pamatuju si, jak jsem chodívala na takové ty diskošky, že jo, a pravým bokem sem, pravým levým bokem doprava, doleva, levým bokem doprava jsem řekla, to jde. Tak já už jsem moc dneska, přísahám. Já bych ten mikrofon měla asi vypnout a poslouchat jenom muziku. Děkuju za všechny krásné zprávy, které nám tady píšete, klidně pište dál, co dneska děláte, jestli už máte padla na 777-937-777. A tu taneční pecku ATC posílám právě teď a taky bude Stevie Wonder.

0: B. Bonder, I just call to say I love you. Posloucháte Hit Radio 2 minutky po 7:45, aktuální čas, hezký dobrý večer. A v téhle skvělé muzice pokračujeme dál. Co takhle? Bye, bye, bye. A 90-ková kapela, boy band, který já jsem měla vylepený doma ve svém dětském pokojíčku. NSYNC, konkurenti Backstreet Boys. Akorát ten rozdíl je v 21. století, že Backstreeti zažívají svoji druhou vlnu velké slávy, popularity. NSYNC, ty jsou bohužel někde, nevím, na houbách. Funguje asi jenom Justin Timberlake, co si budem. Každopádně taky Sheryl Crow, anebo Laid Back. Tohle všechno za moment, tak buďte s námi. Hezký večer.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Když uvidíte

0: i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
1: No to není možný.
0: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
2: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.

0: hodinový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. 5 minutek po 7:30, my pokračujeme dál, protože před námi je skvělá Alice Springs, dáme si její jízdu a taky nebudou chybět ani Two Unlimited a jejich No One. Já se těším strašně moc. Milovala jsem tuhle kapelu, vlastně oni občas, když se tady chystají takové ty devadesátky, jako máme plánovaný retro víkend od pátečních 15 hodin až do 18. hodiny nedělního večera, tak vy si užijete ty nejlepší hity devadesátek, milénia. Prostě užijeme si tuhle jízdu všichni společně. Já si teda dám takové volníčko, budou tady kolegové z Hit Rádia 90. Můžete se těšit na legendy, jako je Markéta Rachmanová, Ivo Aláč, taky Vláďa Řepka a představíme vám takovou naši novou tvář Hit Rádia 90. Boží Luci. Takže opravdu to bude všechno boží. K tomu skvělé devadesátkové hity jako teď. Alice Springs a za chvilku zmiňovaní Two Unlimited. Tak hezkou středu.

0: Unlimited No One. Za chviličku Bongo Bong, Manu Chao nebo The Calling a taky Alanis Morissette a Head Away s hitem I Miss You. Tohle všechno do 20. hodiny a my tady společně budeme až do 9. večerní.
1: Hotovo!
2: Hotovo!
1: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr.
8: Rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
12: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
13: Já jsem nevinný.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
15: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
16: Bacha, Benka.
15: Z vězeňského prostředí.
17: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
15: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
18: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Zlína. V oáze klidu se vaše sny o odpočinku stanou skutečností.
3: Thajské masáže jsou zde oslavou smyslových zážitků.
2: Dopřejte si pravý thajský relax v oáze klidu Zlín.
3: Nebo darujte radost, darujte zážitek zakoupením dárkových poukazů. Nyní v narozeninové akci se slevou 20%. www.oaza-klidu.cz
4: Krásný dobrý večer, poslední společná hodinka před námi. Hit Radio stále s vámi, taky Lea. Dobrý večer a pokračujeme.

Vanessa May Destiny, my pokračujeme dál. Před námi další skvělé hity 80. 90. let až po milénium. Tak co říkáte třeba této pecce? Taková pohodička. Ela, Ela, určitě znáte, tak volume doprava a pojďme si ten středeční večer užívat na vlnách těchto krásných melodií.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea, 8:45 aktuální čas, ještě 45 minut vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle božská Paula Abdul, anebo Aqua, Barbie Girl, pokud někdo máte nějaký hokena v okolí, tak ať nám napíše tady na 777-937-777 a nebude chybět ani divokej byl. Tohle ode mě za moment pro vás.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
3: Oddíl B. Už teď, pouze na OnePlay.
6: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
7: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
6: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
7: Cože?
6: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
3: Hit Radio.

0: Proč mám závěsný systém Refonio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Refonio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Refonio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.

0: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Hotovo?
3: Hotovo.
2: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
0: Firma Rudolf Lešení.

0: Praská 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace, kavárna
0: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
2: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

0: Hit Rádio Zlín. Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace,
2: kavárna
0: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
1: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Rádio Zlín.
1: Better days are coming.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, s nimi ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé.

0: řešení pro váš interiér. Přijďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.